0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku.
3: A pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakitníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakitník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a nese mi po něm břečťan a obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být, tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládá bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšuje tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezem k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom pochtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevnišku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníkovi přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená, ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volí třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Podle pranostik, a ty nelžou, je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert. A ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert. A to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsal Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Stavbaři dokončili tlakové zkoušky nového potrubí modernizovaného překladiště pohonných hmot v Něvicích na Roudnicku. Na dnešní pouť v Jablonem v Podještědí bude dohlížet policie kvůli návratu lebky svaté Zdislavy. Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesl. Po ránu a dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami, přes den až polojasno a přeháňky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Stavbaři v areálu společnosti Čepro v Hněvicích na Roudnicku v pátek dokončili tlakové zkoušky více než 5 kilometrů nových ocelových potrubních tras pro benzín a naftu. Rozvody propojí 6 budovaných nádrží s terminálem pro

0: příjem a distribuci pohonných hmot. Informoval o tom mluvčí společnosti Metrostav DIS Radim Mana. Po jejich naplnění se zvýší strategické zásoby o 60 milionů litrů, což odpovídá zhruba dvoudenní spotřebě celého Česka. Stavby vedoucí Jan Sochor uvedl, že letos budou nádrže vybaveny technologiemi pro provoz a monitoring. Stavba má být dokončená v dubnu příštího roku. Dnešní diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35-letý muž a zalil do betonu. Restaurátorům se ji ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikální mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
1: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu mohou od půlnoci čerpací stanice prodávat nejvíce za 42 korun a 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než v pátek. Cenový strop na litr nafty oproti pátku poklesl o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit také v pondělí. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Evropská komise odblokuje Maďarsku 10 miliard eur v přepočtu bezmála 250 miliard korun z unijních fondů. V pátek to oznámila předsedkyně unijní exekutivy Ursula von Leinerová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy právního státu, které Maďarova vláda od svého nástupu začátkem května provádí.
2: Počasí.
0: Dnes čekejte po ránu a dopoledne až zataženo s přeháňkami. Přes den bude až polojasno a přeháňky nebo bouřky jen lokálně. Teploty do 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů. Na jihu Ústeckého kraje je v platnosti výstraha před vznikem požáru s nízkým stupněm nebezpečí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nedaleko Krásné Lípy na Děčínsku na silnici číslo 263 havarovala osobní auto a provoz v centru Teplic po celý víkend omezují uzavírky kvůli víkendovým akcím při zahajování letošní lázeňské sezóny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, 4 minuty po páté, máme předposlední květnový den, máme sobotu, začíná nám nádherný víkend, pokud teď vstáváte, tak si užijte ten klídek, to ráno třeba na zahrádce, když zpívají ptáci a vy si vychutnáváte první ranní kávu. K tomu vám za chvilku řekneme, čím významný je 30. květen a k tomu vám nabídneme písničky, které nestárnou. A těšte se na Karla Zicha a právě teď na Ivetu Bartošovou.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na Severu Čech, takhle v sobotu 30. května. Svátek má Ferda, Ferdinand, všechno nejlepší je přeji. A v tuto chvíli se vydáme trošičku podrobněji k dnešnímu dni, protože samozřejmě i dnes se v historii stalo mnoho významných věcí a ví o nich Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejném místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianopolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
3: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agónii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
2: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
4: Pečlegr!
2: A já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 3 minuty po čtvrt na 6 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku u nás v našem vysílání uslyšíte dobře naladěného fotbalistu. Gólman fotbalové reprezentace Matěj Kovář v březnu významně pomohl k postupu na šampionát z baráže a pak oslavil v Nizozemsku titul z PSV Eindhoven. Dobře naladěného Matěje uslyšíte už za pár minut. Počasí. Tak za námi je pásmo srážek, to první, ještě by samozřejmě v těch následujících hodinách a dnech mohlo zapršet, ale aktuálně už je to u nás na severu Čech bez deště. Je teplo, 18 stupňů hlásíte z Mostu, 18 stupňů máme také v Ústí nad Labem. Dnešní maximální teploty budou do 27 stupňů, ráno dopoledne bude většinou oblačno zataženo, můžou se vyskytnout přehánky či bouřky, během dne očekáváme až polojasno a znovu k večeru bude přibývat srážek či bouřek. Hezký den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Za 6 minut půl šestá Český rozhlas Sever s vámi. Pro nás mistrovství světa hokeje skončilo, ale za 14 dní začne mistrovství světa ve fotbale. Čeští fotbalisté začali závěrečnou přípravu na toto mistrovství, které bude v Americe, Mexiku a Kanadě. V neděli odehrají v Praze utkání s Kosovem, pak trenéři oznámí konečnou nominaci a tým se vydá do zámoří. Šampionát začne 11. června, pokud se nic nepředvídaného nestane, bude u toho i Matěj Kovář, gólman, který výrazně pomohl k postupu z březnové baráže. Češi v ní vyřadili po penaltách Irsko a Dánsko.
1: Ta sezóna měla všechno, samozřejmě ten týden, kdy jsme se právě kvalifikovali na mistrovství světa a následně víkend potom jsme vyhráli, nebo oslavili jsme ten titul v PSV, tak byl až snový, bych řekl. Myslím si, že v těch nejbláznivějších snech bych si to nepředstavoval, že to tak nějak dopadne.
2: Matěj Kovář tak má před mistrovstvím světa dobrou náladu. Do sbírky přidal třetí titul. Před nizozemským PSV Eindhoven ho bral i s německým Leverkusenem a se Spartou. A teď ho čeká další velká zkouška v reprezentaci.
1: Bavili jsme se o tom a bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna.
2: Než dorazil 26-letý gólman na sraz národního týmu v Praze, věnoval se i jiným věcem než fotbalu.
1: Sezóna skončila před týdnem, takže jsem byl rád, že vůbec trošku můžu oddechnout po tom roku nebo 8-9 měsících, kdy člověk je v plném zápřahu, takže trošku jsem chtěl vypnout a strávit nějaký čas s rodinou a nepřemýšlet jenom na fotbale.
2: Teď už ale zase myslí Matěj Kovář jenom na fotbal. Začala totiž příprava na světový šampionát, na kterém Češi nebyli 20 let.
1: Myslím, že skupina je taky hratelná, takže jsem se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
2: Reprezentace nastoupí proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku, jedné z pořadatelských zemí. A právě v ní odehrají v základní fázi dva zápasy ve vyšší nadmořské výšce. Guadalajara je necelých 1600 metrů nad mořem. Mexico City nebo chcete-li Ciudad de Mexico ve výšce přes 2000 metrů.
1: Nevím kdo, ale někdo mi to říkal právě, že i v té nadmořské výšce ten balón trošku se chová jinak, takže myslím si, že to bude taky problém samozřejmě pro golmana, asi bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím, ale myslím si, že pro kluky to určitě bude všeobecně těžké.
2: Je i golman Matěj Kovář zvědavý na podmínky v Mexiku. Mirko Vasič, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Za 4 minuty půl šestá posloucháte Český rozhlas Sever. Za 4 minuty tady budou zprávy v půl s Petrou Vališovou a v nich se dozvíme, že v Liberci vzroste v městských bytech od července nájemné. I nadále pěkný den, i nadále klidné ráno vám všem.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Zájemci si můžou dnes prohlédnout zázemí dálniční správy v Řehlovicích na Ústecku. Informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Návštěvníci můžou přijít mezi 10. a 16. hodinou. V městských bytech v Liberci vzroste od července nájemné. Cena stoupne o loňskou inflaci, tedy o 2,5%. Lidé si tak připlatí zhruba 2 koruny za metr čtvereční. Důvodem jsou rostoucí náklady na údržbu. KSČM dnes bude volit nové vedení strany. Dosavadní předsedkyně komunistů Kateřina Konečná po téměř 5 letech ve funkci končí a znovu kandidovat nebude. O její místo se uchází celkem 5 kandidátů. Mezi nimi například stranický mluvčí Roman Rout nebo místopředseda Milan Krajča. Sjezd komunistů bude kromě personálních změn řešit i budoucí programové směřování strany. Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které by mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl, že agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude hrát Švýcarsko s Norskem, večer se utká Kanada s Finskem. Po ránu a dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami, přes den až polojasno a přeháňky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ve Varnsdorfu je uzavřená Národní ulice na náměstí Edvarda Beneše kvůli stavebním pracem a v Mostě je zúžená ulice ve dvoře.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5:30, posloucháte Český rozhlas Sever, teď jsme tak říkajíc na vážkách, samozřejmě potřebujeme vodu, všude je sucho, té vody je potřeba víc než dost, ale na druhou stranu si zase říkáme, tak jako je víkend, chceme si užít víkend, tak má pršet nebo má být víkend, chtělo by to tak nějak napůl, buď to aby pršel večer nebo aby pršel ve všední dny, což se nám teda asi nepovede. Hezký den, hezké ráno, o počasí za chvíli a k tomu písničky, které nestárnou, bude tu Jana Kratochvílová a právě teď Činasky.
3: Nation.

0: Vstávejte, dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Chystáte se něco péct, něco připravit, překvapit rodinu, tak teď pro vás máme babské rady, které vás naučí, jak vykouzlit z listového těsta dokonale lesklé a křupavé pečivo.
1: Babské rady.
2: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. Chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Ve 6:15 posloucháte Český rozhlas Sever, za okamžik příběhy měst a obcí. Navštívíme Dubice a Dubičky, to jsou oblíbená výletní místa. Proč? To se od nás dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Když se dívám na teploty, tak ty jsou docela nahoře. 15 stupňů hlásí Děčín a také Žatec. Dnešní maximální teploty budou do 27 stupňů, ráno dopoledne velká oblačnost. Jinak se přes den můžou objevit přehánky, bouřky, k večeru budou ubývat srážky a také oblačnosti. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, krásné dobré ráno a teď už slibovaná návštěva Dubic a Dubiček, další města a obce, kterým se věnujeme v našich příbězích. Jejich příběh má na starosti Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Dubice jsou částí obce Řehlovice na Ústecku. Kromě nich patří k Řehlovicím i Brozánky, Habří, Hliňany, Moravany, Radejčín a Stadice. Dubice tvoří dvě propojené vesnice, kdy severozápadní část se jmenuje Dubice a jihovýchodní část Dubičky. Ves byla založena ve 13. století. Poutní kostel svaté Barbory, místnímu říkají Dubický kostelík, byl postaven původně jako protestantský kostel roku 1570. Později byl přestavěn a do podoby, jakou můžeme vidět dnes, byl upraven po požáru v roce 1820. Od roku 1963 je kulturní památkou České republiky. Dubice a Dubičky jsou oblíbeným výletním místem. Nad Dubicemi najdete Dubický kopec, nedaleko je vyhlídka Mlynářův kámen a vrchol Výsluní. Na Výsluní se můžete zastavit na Derelově vyhlídce. Mezi Dubicemi a železniční zastávkou Radejčín je od roku 2009 rozhledna Radejčín. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 20 metrů musíte zdolat 97 schodů. Ale ten výhled na Kletečnou, Varhošť, Radobíl, Milešovku a Sedlo a vidět je až na Říp nebo zříceninu hradu Kamík u Litoměřic.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Ať máme dneska nebe nad hlavou takové, jaké si přejeme. Někdo si přeje, aby zapršelo, někdo, aby bylo modré. No, nechejme to na počasí, které se dozvíte určitě ve zprávách celou. K tomu se dozvíte, že v Teplicích pokračuje zahájení lázeňské sezóny. Akce potrvá až do nedělního večera. Bude omezení v dopravě. Podrobnosti už za chvíli. Krásný den.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: O víkendu se můžou v Česku objevit bouřky. Teploty dosáhnou až 28 stupňů. Rychle rostoucím dřevinám se podle vědců na výsypkách lomů ČSA na Mostecku zatím příliš nedaří. V Teplicích dnes pokračuje zahájení 872. lázeňské sezóny. Akce potrvá do neděle večer. Po ránu a dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami, přes den až polojasno a přeháňky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. V Česku budou i o víkendu pokračovat letní teploty. Maxima se můžou dosáhnout až 24 až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědí meteorologů. Lokálně se ale v sobotu i v neděli budou objevovat přehánky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit na maximální 17 až 22 stupňů. Na většině území Česka taky začne víc pršet, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: A mohlo by spadnout mezi 2 až 15 mm plošně, v bouřkách i kolem 20 mm, protože ta zálivka o víkendu bude opravdu hodně regionální a lokální, tak tady by mohlo sprchnout na většině území.
1: 20 různých druhů klonů topolů a vrb vysadili vědci z Výzkumného ústavu pro krajinu na testovacích polích v hnědouhelném lomu ČSA na Mostecku. Jde o rychle rostoucí dřeviny. Výzkum se týká schopnosti dřevin růst ve srážkovém stínu v půdě.

0: s minimem živin. Podle člena výzkumného týmu Jaroslava Bubeníka se daří přibližně polovině vysazených stromů. V Teplicích dnes pokračuje zahájení lázeňské sezóny. Program nabídne koncerty kapel různých původů a žánrů na několika scénách, výstavy, přehlídku historického šermu i pouťové atrakce. V 11 hodin vyrazí kostýmovaný průvod ze zámeckého náměstí ke Kolostujově kašně, kde zástupci církve požehnají lázeňským pramenům. Dnes také na scéně za Domem kultury vystoupí v 17.15 například zpěvačka Berenika Kohoutová nebo v 9 hodin večer na Ptačích schodech zpěvák Reigo. Sobotní program zakončí ve 22 hodin a 22 minut slavnostní ohňostroj. Návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci můžou dnes vidět druhou premiéru opery Figarova svatba. Dílo Wolfganga Amadea Mozarta v Liberci naposledy uvedli před 32 lety. Příběh představuje sluhu Figara a jeho snoubenku Zuzanku. Mezi ně se vmísí hrabě, který chce Zuzanku Figarovi přebrat, říká režisérka Kateřina Dušková.
1: My jsme začali tím tématem zneužití moci, které je tam jako explicitně řešené. Postupem času získávalo na váze téma ženské solidarity, které já vnímám jako velmi silné. A třetí pilíř je láska, která je řešením. Jak jsme se blížili k premiéře, třetí pilíř získával na síle.
2: Počasí.
0: Dnes čekejte po ránu a dopoledne až zataženo s přeháňkami. Přes den bude až polojasno a přeháňky nebo bouřky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů. Na jihu Ústeckého kraje je stále v platnosti výstraha před vznikem požáru s nízkým stupněm nebezpečí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Krupce na Teplicku je úplná uzavírka ulic Smetanova a Úhorní dráhy a na Lounsku mezi obcemi Bílenec a Bukov na silnici 1/6 je zúžená vozovka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké ráno. Od rána tady máme otevřené okno. Od rána nám tady zpívají ptáci. Říkám si, jestli takový pták vůbec někdy má pauzu, že má třeba zavřený zobák, prostě nic nedělá. Připadá mi, že jedou v kuse. Od nich bychom se měli inspirovat, i když nám není do zpěvu, tak si vždycky najít důvod, proč si aspoň na chvilku zaspívat. Dnes třeba, protože je před námi celý víkend a do zpěvu nám bude i s písničkami, které nestárnou. Těšte se na Abu a Michala Davida.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, 11 minut po 6. hodině, posloucháte Český rozhlas Sever, přeji vám dobré ráno, vám všem Ferdinandům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této půl hodině se budeme věnovat brigádám a nejdřív se budeme věnovat brigádám, které byste fakt nechtěli zažít, falešným brigádám. Dá se to a samozřejmě můžete během toho přijít i o docela velké peníze. Více v Krimihistorce od Petra Berana právě teď.
1: Krimihistorky. Další podvod tentokrát zamířil na maminky na mateřské. Teplickým policistům se ozvala žena, která přišla o 130 tisíc korun, a to kvůli falešné brigádě na TikToku. Na sociální síti narazila na video slibující snadný přivýdělek za lajkování videí známých influencerů. Nejdřív všechno působilo nevinně, za první kliknutí dostala dokonce 25 korun, jenže postupně ji organizátoři začali přesvědčovat, že jestli chce vydělávat víc, musí nejdřív sama investovat do lepší skupiny. Pak začal psychický nátlak od dalších členů chatu, kteří tvrdili, že kazí výdělky ostatním. Žena nakonec v několika platbách poslala 130 tisíc. Až potom jí došlo, že brigáda místo výdělku poliká jen její peníze, a zpozornila.
2: Krimi historky.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Před chvilkou falešná brigáda, teď ta opravdová brigáda. Některé obce v Podkrkonoší nabízejí teď studentům letní prázdninové brigády. Práce na údržbě veřejných míst je hodně a zaměstnanci technických služeb si budou vybírat dovolenou. Zájem o takové obecní brigády je velký. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, jak to vypadá s tím deštěm. Ten v noci někde byl, aktuálně je to bez přeháněk u nás na severu Čech. Teploty 18 stupňů máme v Chomutově, 17 stupňů teď máme v Rumburku. Dnešní maximální teploty budou do 28 stupňů, ráno dopoledne velká oblačnost, odpoledne až polojasno, jen ojediněle se vyskytnou přeháňky či bouřky. K večeru bude úplné ubývání srážek a oblačnosti. Hezký den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever.

0: Hezký den, Český rozhlas Sever s vámi, blíží se léto, děti možná přemýšlí o nějaké prázdninové brigádě, proč ne? V malých obcích v Podkrkonoší stoupá zájem o prázdninové brigády pro místní studenty. Práce na společném majetku je přes léto hodně a obce se do práce snaží zapojit především mládež, která má v místě trvalé bydliště. Mladší obvykle pomáhají s natíráním a hrabáním, ti starší zase se sekáním.
1: V první části 7. měsíce zde máme připraveno 5 brigádníků.
2: Nezávislý starosta obce Duník Pavel Steklý právě kouká do seznamu na letní měsíce, který už je zaplněný brigádníky.
1: V půlce 7. měsíce další 2. I začátkem 8. měsíce máme připraveny 2.
2: O brigády tady v obci je velký zájem.
1: Se nám přihlásilo poměrně hodně zájemců. Máme nějaký strop, nějaký plán, kolik brigádníků chceme přijmout, na jak dlouho, protože si na ně plánujeme dopředu počet finančních prostředků. Upřednostňujeme děti od nás z obce.
2: Když se podíváme po obci, tak vzhledem k tomu, že samozřejmě zeleně v plném proudu přes léto vůbec těch prací bude hodně.
1: Nejvíce budou pomáhat s těmi údržbářskými pracemi, to znamená natírání herních prvků, laviček, ruční broušení.
2: Pracovníkům technických služeb tato pomoc hodně uleví a budou se zase moci věnovat jiné činnosti.
1: Samozřejmě to i pomáhá ve chvíli, kdy dochází k čerpání dovolených v letním období, to znamená, že nemáme třeba četu v plném obsazení.
2: Studenti o letních prázdninách budou vypomáhat také například v nedaleké Čisté u Horek.
3: Letos to bylo strašně rychlý a šlo to obráceně. My jsme ani nezveřejnili nějakou potřebu, ale nám se nahlásili sami nebo rodiče těch dětí už někde z kraje roku.
2: Říká nezávislý starosta Čisté u Horek Ladislav Jiříčka.
3: Někteří z těch kluků už třeba teďka pracují o víkendech do seky nebo to průběžné sekání a údržba, to je potřeba udělat ručně. Ty zeleně máme opravdu poměrně hodně, plus nějaký nátěry a obnovy nějakého drobného mobiliáře.
2: Většina studentů bude pracovat do začátku září, pak se vrátí zpátky do školy. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: kluby, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Sever s vámi za 4 minuty půl sedmá. Petra Vališová přijde zprávy v půl. Budeme slavit výročí založení sklářské lokálky mezi Kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí. Podrobnosti už za chvíli, takže hotovo a odjezd.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústí nad Labem na Mariánské skále vzniklo nové vzpomínkové místo pro rodiče, kteří přišli o miminko během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. Pietní prostor nabízí rodinám místo pro zastavení a vzpomínku. Příznivci železnice si o víkendu připomenou 140. výročí založení sklářské lokálky mezi Kamenickým Šenovem na Českolipsku a Českou Kamenicí na Děčínsku. Mezi oběma městy budou jezdit historické vlaky. Pořadatelé taky představí novou knihu, která mapuje historii trati přezdívané Šenovka. Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a nejčastěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE. 6,5 miliardy euro, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun, má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala o skoro bilion korun z programu, je získá po částech. Tenista Jakub Menšík si zahraje v osmifinále Roland Garros. Postoupil do něj poté, co obrátil souboj s Australanem D. Minorem a vyhrál po 4 setech. Po ránu a dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami, přes den až polojasno a přeháňky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Havrani na Mostecku je omezený provoz na silnici 2. třídy číslo 251 a v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Končí nám květen, je období maturit, někdo tu maturitu má za sebou, někdo před sebou, někdo má před sebou zkoušky na vejšce, státnice, no je toho teď hodně, děti taky už dokončují další školní rok. Takže my si to teď po ránu hned všechno spočítáme, 1 + 1 je kolik? Samozřejmě Eddy Kirken, takže to sedí, k tomu dáme písničky, které nestárnou, bude tu třeba Petra Janů.

0: Za 5 minut 6:45, vy posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den. Myslím si, že po dlouhé době mohu říct, že do kina může úplně každý. Je tady film, na který klidně můžete vzít svou babičku a dědu. Ano, teď si zbalíme svých 5 švestek, nebo spíš na vás vybalíme 5 švestek. Na tuto novou českou komedii vás teď pozve Milan Král.
1: Filmové tipy.
2: Do kin zamířila nová česká komedie 5 švestek. Rodinný film, nebo lepší bude film Rodiny Svěráků, je dílem režiséra a scénáristy Jana Svěráka a kameramana syna Františka Svěráka. Jen dědečka tentokrát vynechali. Jaký děj vás čeká? Věra žije sama a už jí v životě zdánlivě nic nečeká. Zasteskne se jí po době, kdy bývala opravdu šťastná, když jezdila s přáteli na moře. Ze staré party však zbyly jen trosky a není jisté, zda takové dobrodružství vůbec zvládnou. Přesto zatouží ještě jednou společně vyplout na otevřené moře vstříc idylickým zátokám a západům slunce. Netuší, že největším ohrožením jejich výpravy nebude moře ani staré křivdy, které během cesty vyplují na povrch, ale vlastní děti, které nemají pro bláznivý výlet starých rodičů pochopení. V rolích rodičů uvidíte Lenku Termerovou, Danu Syslovou, Oldřicha Kajzera, Petra Kostku a Jana Vlasáka. Starostlivé děti pak zastoupí Petra Špalková, Petra Lněnička, Judit Pecháček a Marek Adamčík.
1: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
4: On a downtown street, motorbike ride

0: 7:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Chcete si fakt oddáchnout, zrelaxovat, tak si najděte nejbližší léčivý termální pramen a my vám za pár minut prozradíme, k čemu léčivé termální prameny vlastně slouží.
1: Počasí.
0: Ovšem nejdřív si řekneme něco o dnešním počasí. Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké máme aktuální ráno na severu Čech?
2: Aktuálně máme většinou zvětšenou oblačnost, jen na jihozápadě Ústeckého kraje máme aktuálně přechodně malou oblačnost. Srážky se nám aktuálně nevyskytují a na stanicích měříme od 14 do 18 stupňů Celsia.
0: Ty srážky se nevyskytují a budou přes den?
2: Tak vypadá to, že během dne se jen ojediněle mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky a zejména na jihozápadě Ústeckého kraje by ty srážky mohly být i četnější a jinak, co se týče oblačnosti, tak ještě ráno a dopoledne očekáváme většinou velkou oblačnost, ale odpoledne nám bude částečně ubývat na oblačno až polojasno a večer nám srážky a oblačnost budou ubývat a dnešní teploty očekáváme od 25 do 28 stupňů Celsia, ale na severu jen do 26 stupňů a vítr aktuálně máme slabý, ale během dne se nám rozfouká na mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a na horách ten vítr očekáváme čerstvý s nárazy až okolo 18 metrů za sekundu a v případných srážkách nebo bouřkách může vítr i zesílet.
0: Já vám děkuji za informace a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Tak tolik k dnešnímu počasí. Bude takové jako všelijaké, ale jedno jisté, bude teplo. Užijte si to.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: Za 8 minut 7 vy jste s Českým rozhlasem Sever, horký léčivý pramen. Jestli někdy něco takového v blízkosti uvidíte, nebo ho v blízkosti máte, tak do něj skočte, neváhejte. Tam si odpočinete, načerpáte novou sílu a od Evy Bucherové teď také uslyšíte, že posílíte i svoje zdraví.
1: Na minutu o zdraví.
2: Horké prameny nabízejí významné zdravotní benefity. Hluboké prohřátí ulevuje od bolesti svalů a kloubů. Minerály v termálních pramenech obsažené vyživují a hojí pokožku. Teplá voda stimuluje krevní oběh. Pro dobrý účinek a abyste nepřetížili kardiovaskulární systém, doporučuje se pobyt ve vodě na 15-20 minut. V naší republice si můžete z termálních pramenů vybírat. Ten nejteplejší je v Řídlo v Karlových Varech. Má vysoký obsah minerálních solí, sodíku a síranů. Prameny v termálních lázních Teplice se slabě mineralizovanou sírnou vodou se využívají při léčbě pohybového aparátu i kožních obtíží. A můžete zaskočit i k sousedům. Na Slovensku v Píšťanech jsou třeba proslulé sírné prameny. V Maďarsku přímo v Budapešti jsou historické lázně napájené sítí horkých pramenů bohatých na vápník i hořčík. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

Kateřina Marie Tichá na Českém rozhlasu Sever jsou prostě písničky, u kterých ty nohy nezastavíte, jakmile začne hrát písnička, tak musíte do toho rytmu klepat, klepat, klepat a možná se i roztančit. Hezký den, za 7:03 budou tady zprávy v celou, v nich se dozvíte, že v Lounech na výstavišti dneska bude rodinný den v pohybu. Hezký den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Evropské cestovní kanceláře hlásí téměř nulový zájem o cestování na Blízký východ. Městské informační centrum v Lounech dnes pořádá na výstavišti Rodinný den v pohybu. Lebka svaté Zdislavy bude dnes naposledy vystavená pro veřejnost. Po ránu a dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami, přes den až polojasno a přeháňky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Prodeje zájezdů na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle něj pak naopak až 20% roste zájem o země jižní Evropy jako Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Podle Franka Ousmana, bývalého prezidenta Evropské asociace cestovních kanceláří, lidé řeší při nákupu zájezdu hlavně bezpečnost a mění i způsob cestování. Na výstavišti v Lounech se dnes koná akce s názvem Rodinný den v pohybu. Program podle webu Městského informačního centra začíná v 10 hodin a potrvá až do večera. Návštěvníky čekají sportovní aktivity, soutěže pro děti, ukázky práce hasičů a policistů nebo lounský food festival. Vstup na akci je zdarma.
3: Součástí programu jsou také skákací hrady, tvořivé dílny, malování na obličej nebo běžecký závod po fáborkách. Připravený je také fotokoutek, minidisko a vystoupení místních spolků a tanečních skupin. Celým dnem bude doprovázet hudební program. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Veřejnost dnes může naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka během slavnostní poutě. Vystavená bude v bazilice v Jablonem v Podještědí za dohledu policie. Lebku nedávno ukradl muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla lebku světice po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do Zdislavy.

0: hrobu.
1: Potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne. Je to přece jenom 800 let stará část lidského těla, takže je křehká sama o sobě a teď ještě teda si prožila to drama, takže není v dobré kondici, to určitě ne. Tak až nám restaurátoři řeknou, že to je bezpečné, tak tehdy tam bude uložena.
0: V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost Kryv s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku.
2: Počasí.
0: Dnes čekejte po ránu a dopoledne až zataženo s přeháňkami. Přes den bude až polojasno. Teploty naměříme do 27 stupňů. Na jihu Ústeckého kraje je v platnosti výstraha před vznikem požáru s nízkým stupněm nebezpečí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Za Svorem na Českolipsku na Rumburk je na silnici 1/9 kyvadlový provoz a v Cítolibech na Lounsku je uzavřená ulice ke hřišti.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Už jste byli dneska vyvenčit svého miláčka a štěkal. Říkali jste si, co vám asi pejsek chce říct. V Číně už teď prodávají chytré obojky pro psy a kočky, které dokážou přeložit do lidské řeči štěkání a mňoukání. Obojek využívá umělou inteligenci, tak třeba pejsek udělá hav-hav. Vy zjistíte, že chce jít domů, nebo kočka zamňouká a vy víte, že jí máte nechat být. Je to trošku, mi to připomíná toho jezevčíka Sarabely. Už je to tady, je v tom ale jeden háček. Kdo ověří správnost překladu? Co když si ten obojek vymýšlí? Ale hračička je to pěkná. Krásné ráno i s písničkami, které nestárnou. Budou tu Jitka Zelenková, teď Valdemar Matuška.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 7. posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, máme 30. května, v kalendáři je Ferdinand, co je dál v kalendáři, to nechám na Petru Jungmanovi.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 30. května, svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungman. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejné místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianapolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
3: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
2: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
4: Tečlegr!
2: A já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, něco pro fotbalové fanoušky. Prvoligový fotbalový klub Teplice bude mít po 8 letech své dorostence opět v celostátní lize. O významu postupu mezi elitu uslyšíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí, venku je většinou zataženo, oblačno, teploty jsou kolem 15 stupňů, 15 stupňů teď máme v Doksanech i v Děčíně. Dnešní maximální teploty budou do 28 stupňů, bude ráno dopoledne převážně velká oblačnost, odpoledne oblačno až polojasno, jen výjimečně se objeví přeháníky či bouřky. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever,

0: Za 10 minut půl osma, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Velký úspěch. Po 8 letech budou hrát českou nejvyšší fotbalovou dorosteneckou soutěž opět prvoligové Teplice. A těm se dlouhá léta nedařilo postoupit zpátky mezi českou elitu. Návrat mezi nejlepší republikové celky má pro severočeský klub velký význam.
1: Je to o tom, aby jsme se potkávali s těma nejlepšíma konkurentama, ale nejenom jakoby tady ty kluci ty dorazoví, ale i ty ročníky dole. Tam nás to většinou trápí, u těch 16, 17, tady nám hráli ty nižší soutěže, tak tam my potřebujeme právě dostat jako do konfrontace s, jako s větší konkurencí a to nám tady to jakoby umožní.
2: Řekl šéf trenér mládeže FK Teplice Marek Vajt.
3: V čem nám určitě celostátní liga pomůže, je udržení kluků 14-15 let. Prostě tam jsme měli velký odliv talentu, ať už to bylo v ročníkách 2006. Tohle myslím si, že ta soutěž nám hodně pomůže. Udržet ty kluky, dát jim ty soutěže kvalitní a připravit je co nejvíc pro ten ligový fotbal.
2: Dodal trenér teplické 19ky David Šourek. Právě on dovedl tým zpátky do nejvyšší soutěže a moc si toho považoval.
3: Strašně těžká dlouhodobá soutěž, 38 zápasů, 20 soupeřů, vložený středy. Musíte to hrát s dorazovým ročníkem, ale jaro je zase těžký, když do toho vstupují maturity, už zase škola, kam půjdou dál. Postoupit je snad těžší, než se stoupit z celostátu subjektivně, teď jako říkám, je to fakt strašně těžké.
2: Kvůli absenci týmů v celostátních soutěžích Teplice v nedávné minulosti přišly o několik talentovaných hráčů. Po postupu už by se to stávat nemuselo. Naopak by šikovní fotbalisté mohli ve větším počtu do klubu přicházet.
1: Slibujeme si od toho, že ano, teď k nám ty hráči budou se jako víc sjíždět, protože přece jenom jako opravdu ta celostátní liga je pro některé jako lidi páka, pro rodiče je to páka, nezajímá je, jestli máte jako skvělý tréninkový proces, jestli zajímá, jakou soutěž hrajete, tak jsme prostě jako společnost tady u nás těch nastaven. To je pro ně jako hodně důležitý.
2: Prozradil Marek Vajt, podle Davida Šourka mají v zimě posílené Teplice na to, aby se jako nováček v nejvyšší dorostenecké soutěži v příští sezóně udrželi.
3: Nechtěli jsme sem tahat dorazový kluky, který nám pomůžou k postupu, ale pak to nebude mít návaznost, nebude to mít hlavu a patu, jsme klub, který se chce dlouhodobě koncepčně věnovat mládeži, takže jsme přitáhli kluky, ať už to je Filip Vek, ať je to Lukáš Svatoš, ať je to Matěj Federle, který je dokonce ročník 2009, který to ještě další rok můžou hrát. Z tohohle týmu vlastně skončí asi 6-7 kluků, ale zbytek 11 kluků i na podzim hrálo jsme obehrávali, takže věřím, že jsme nachystaný na příští rok.
2: Řekl David Šourek. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Medicine man.

Za 3:30 jste s Českým rozhlasem Sever. Petra Vališová, přijde zprávy v půl. Dozvíte se, že můžete zajet do Řeholovic a podívat se na zázemí místní dálniční správy. Je to určitě zajímavý výlet. Krásný den vám všem.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dnes si můžou zájemci prohlédnout zázemí dálniční správy v Řehlovicích na Ústecku. Informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Návštěvníci můžou přejít mezi 10. až 16. hodinou. Do Jablonného v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty pachatel ukradl 12. května. Policie ji dnes předá církvi při Zdislavské pouti. Centrum města je proto uzavřené. Omezení potrvá do půlnoci. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Přesně před 44 lety vstoupilo Španělsko do Severoatlantické aliance. Bylo jejím 16. členem. Stalo se tak několik let po konci frankistické diktatury. Setrvání v NATO Španělé potvrdili o 4 roky později v referendu. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Ve Slovensku zvítězil Ital Ferasi, druhý skončil Polák Pajšut. Po ránu a dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami. Přes den až polojasno a přeháňky jen lokálně. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Litoměřicích jsou uzavřené části ulic Nerudova, Kořenského, Nezvalova a Revoluční. A v Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:02 posloucháte Český rozhlas Sever, je sobota. Dneska startuje série dětských dnů, oslav dětských dnů, protože dětský den je v pondělí, tak se bude slavit teď po víkendu. Osobně se dneska třeba potkáme v Louce u Litvínova, nebo taky v Modlanech. Už se na vaše děti samozřejmě těšíme a bude to určitě fajn. Jste s Českým rozhlasem Sever, krásné dobré ráno. K tomu přidáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Babi Daněk a tohle už jsou Holky.

0: Tak jste to slyšeli, i Trampové se u ohně teď probouzejí. Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Tak co na zahrádce, jak to u vás vypadá? Všechno v pohodě, už zraje první zelenina. Jak poznat správnou zralost a další tipy pro pěstování bez trápení pro nás má Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Zahrádkáři. Na přelomu jara a léta přichází chvíle, na kterou se všichni těšíme už od prvních výsevů. Začíná první sklizeň jarní zeleniny a zahrada nám postupně ukazuje, jestli se nám opravdu zadařilo. Mezi první sklízené druhy patří hlavně řetkvičky, saláty, špenát, jarní cibulka nebo raný hrášek. V teplejších polohách bývá sklizeň rychlejší, v chladnějších oblastech se může o něco opozdit. Rozhoduje proto hlavně stav rostlin, ne kalendář. Správnou zralost poznáme většinou podle velikosti, pevnosti a barvy. Řetkvičky by neměly přerůst, jinak bývají pálivé a dřevnaté. Saláty sklízíme ještě předtím, než začnou vybíhat do květu. U hrášku se osvědčuje pravidelná sklizeň mladých lusků, protože rostlina pak déle plodí. Sklízet je nejlepší ráno nebo v chladnější části dne, kdy zelenina obsahuje více vláhy a déle pak vydrží svěží. Kořenovou zeleninu opatrně vytahujeme z půdy, zatímco listovou řežeme čistým nožem. Poškozené nebo zavadlé části odstraníme hned při sklizni. Mladá jarní zelenina obvykle není určená k dlouhému skladování. Čerstvý hrášek chutná dobře jen lehce povařený nebo rovnou syrový. Mladé listy salátu často stačí doplnit trochu zálivky a bylinkami. Jarní cibulka se hodí do pomazánek, polévek nebo jen nakrájená na chléb s máslem. Právě u první jarní zeleniny většinou nejvíc vynikne její čerstvost a jemná chuť, kterou není potřeba složitě upravovat. První sklizeň je pro nás pěstitele odměnou a připomíná, že pravidelná péče o zahradu má smysl. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Ve 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno. Tak podvodníci našli další způsob, jak z nás dostat peníze. Pod příslibem investování nás nechají posílat peníze na funkční transparentní účet. A když získají naši důvěru, tak je přesměrují na vlastní účet a peníze ukradnou. Problémy to způsobilo i Arkádii v Teplicích. My pro vás chystáme podrobnosti. Dozvíte se je už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Aktuálně, když se na to dívám, máme 17 stupňů v Teplicích, 17 stupňů máme i v krásné Lípě. Dnešní maximální teploty 28 stupňů, teď po ránu bude velká oblačnost, může se objevit nějaká přehánka nebo bouřka, večer nebo odpoledne už bude většinou polojasno. Hezký den vám všem.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut 8 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký dobrý den. Dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Podvodníci přišli na další způsob, jak důvěřivce připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a slibují zhodnocení peněz. Nejdřív nechají poslat peníze na existující transparentní účet. Když si útočníci ověří, že peníze přišly, tak lidem ukazují falešné grafy, jak jejich investice stoupá. A pak už důvěřivce přesměrují na jiný účet, na ten jejich. Takže vlastně napáchají dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a způsobí problémy majitelům transparentních účtů.
1: Právě takovým způsobem zneužili podvodníci teplickou Arkádii, která 35 let pomáhá lidem se zdravotním postižením. Na její účet začaly najednou přicházet částky v prakticky stejné výši. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná a ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádějí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
2: Jsou mu ukazovány falešné weby, falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
1: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
3: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
1: Druhou stránkou je, že problémy mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Arkádie nabídla vrácení peněz. Podle mluvčí společnosti Adely Maternové se zatím ozvalo 5 lidí. Arkádie ale může vrátit jenom peníze ze svého transparentního účtu, nikoliv ty, které převedly na účet doporučený podvodníky. Arkádie odhaduje škodu na zhruba 250 tisíc korun, případ předala policii. Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
4: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství, třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
1: Jakékoliv podezřelé transakce je nutné i hned hlásit své bance a policii. Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. V Libereckém kraji se otevírají některá koupaliště. Budeme vás informovat konkrétně, která už ve zprávách celou. I nadále příjemný den, krásnou sobotu.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Ústí nad Labem bude nově možné získat pedagogickou kvalifikaci pro výuku 3 předmětů. V Libereckém kraji se dnes poprvé otevírají některá koupaliště. IKEM od června povede Romana Benešová. Po ránu a dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami. Přes den až polojasno a přeháňky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré ráno. Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně otevírá nový učitelský program s aprobací pro 3 předměty. Podle mluvčí školy Jany Kasaničové je to jediné takové magisterské studium v České republice. Přihlášky je možné podávat do poloviny srpna a přijímací zkoušky budou 2. zářijový týden.
4: Studenti mají na výběr matematiku, fyziku, chemii, biologii a informatiku. V 5letém studiu na Přírodovědecké fakultě pak získají aprobaci pro 3 předměty na 2. stupni základní školy. Možné bude i kombinované studium, umožní doplnit si vzdělání při zaměstnání a učitelům získat plnou aprobaci. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: 11. sezónu dnes zahajuje koupaliště v areálu Maškova zahrada v Turnově. Nerezové bazény s ohřevem vody jsou po opravě a revizi stejně jako tobogány a skluzavky. Koupaliště bude otevřené od 9 do 19 hodin. Sezóna dnes začíná také například na koupališti v Dubici u České Lípy a v Tanvaldu na Jablonecku. Lidé se v kraji můžou jít vykoupat také třeba na lesní koupaliště v Liberci nebo na koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou. Institut klinické a experimentální medicíny povede Romana Benešová. Od června nahradí Helenu Regnerovou, která vedla IKEM od září 2023. Ta se teď vrací na ministerstvo zdravotnictví jako poradkyně pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic. Nová ředitelka Romana Benešová se chce ve vedení víc soustředit na podporu strategických projektů, modernizaci zázemí a podmínky pro zaměstnance i pacienty. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
5: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala

0: Vojtěcha Filipa. Teď se chce konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte po ránu a dopoledne až zataženo s přeháňkami. Přes den bude až polojasno a přeháňky nebo bouřky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů. A kvůli suchu je v platnosti výstraha před požáry na jihu Ústeckého kraje.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U Chomutova na dálnici D7 bude dnes v okolí exitu na Drouškovice projíždět auto údržby a v Mostě je zúžená ulice ve Dvoře.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Ve zprávách jste slyšeli, že se někde otevírají koupaliště a na některých místech začíná také samosběr jahod. Je pár důležitých věcí, které byste měli u samosběru dodržovat. Nezbírejte toho víc, než spotřebujete, protože čerstvé jahody vydrží maximálně 48 hodin. Trhejte jahody zásadně se stopkou. Opalovák si vemte sebou a neberte si bílé oblečení, bude plné skvrn od jahod. A před samosběrem nejeste, protože na poli se najíte zadarmo. Tak sladké jaro i s písničkami, které nestárnou, budou tu František Nedvěd a teď Petr Muk.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, tak co plánujete dovolenou a říkáte si, tak pojedeme k moři, ale někam blízko k moři. Víte, k jakému moři to máme od našich hranic nejblíž? Zjišťoval to Martin Pisařík, je tady naše rubrika Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Ve čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, 140 let slaví sklářská lokálka z České Kamenice do Kamenického Šenova. Na víkendové oslavy vás pozveme za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí, tak nakonec dneska bude celkem hezky. Teploty už teď kolem 20 stupňů v Jirkově, 20 stupňů máme i v Litoměřicích, dnešní maxima 28 stupňů. Dopoledne ještě bude velká oblačnost, odpoledne bude až polojasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 8:50 posloucháte Český rozhlas Sever. Dnes a zítra v České Kamenici bude železniční festival. Program festivalu je opravdu nabitý. Svezete se i s sklářskou lokálkou Česká Kamenice, Kamenický Šenov. Víc ví Eva Bucharová.
1: Oblíbená sklářská lokálka, na které se prohání výletní motoráčky v rámci turistické linky T1, letos slaví 140 let od svého vzniku. A právě narozeniny jsou hlavním tématem víkendového železničního festivalu. V České Kamenici si můžete prohlédnout staré vlaky se stahovacími okny, dýzlové mašiny s burácejícími motory i historické motoráčky 20. století. Můžete si je nejen prohlédnout, ale také se jimi svést a samozřejmě se s nimi vyfotit. Přímo na nádraží budou v rámci takzvané kavalkády k vidění historické motoráčky Credence, Krokodýl, dále velké klasické retro soupravy s dýzlovou lokomotivou Zamračená, včetně stylového barového vozu Bixovna. Sklářská lokálka, která slaví 140. narozeniny, bude jezdit po své původní trase z České Kamenice do Kamenického Šenova a zpátky. Mimo obvyklých motoráčků taky orchestrion, hurvínek nebo prasátko. Tyto exponáty doplní na nádraží v Kamenickém Šenově i železniční muzeum nebo odstavený dřevěný vůz DAK, ve kterém je zřízena stylová kavárna Druhá kolej. Součástí oslav bude i představení nové knihy s názvem Šenovka 140 let. Mapuje historii tratě od roku 1886 až do současnosti. Věnuje se nejen minulosti a jednotlivým vlastníkům dráhy, ale taky vozidlům, která na trati jezdila a plánům do dalších let. Významnou částí knížky tvoří historické i nové fotografie. U příležitosti oslav vyrobili skláři ze sklárny Jílek speciální půllitr a Střední umělecko-průmyslová škola sklářská představí pamětní designový výrobek k tomuto jubileu. Poslední květnovou neděli proběhne souběžně s oslavami Šenovky i tradiční dětský den v Kamenickém Šenově, tentokrát na dopravní téma. Můžete se svést motoráčkem, vydat se na výlet, projet se šlapací drezínou, zapojit se do her a soutěží. Do večera bude na nádraží i možnost občerstvení a hudební program.
0: Tak jak to vždycky říká výpravčí, hotovo? Ještě není hotovo, až já řeknu hotovo, tak bude hotovo, teď je hotovo. Hotovo, odjezd.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Díky za každé nové ráno s Českým rozhlasem Sever za 4 minuty. Tady bude 8:30. Svátek má Ferdinand, všechno nejlepší. Ve zprávách v půl, které tady budou co by dub s Petrou Vališovou, se dozvíte, že tenista Jakub Menšík je zatím úspěšný na Roland Garros, taky nadále držíme palce. Hezký den.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Terezín včera představil plán záchrany historických památek, takzvaný generel oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města. Celkové náklady na připravované akce na záchranu památek dosahují přibližně 2 miliard a 200 milionů korun. Úspěšní sportovci a sportovní týmy z Liberce dostanou od města finanční odměnu. Magistrát mezi ně rozdělí necelý 500 000 korun. Peníze dostanou za úspěchy na mistrovstvích a olympijských hrách v druhé polovině roku 2025. Na silnicích v Česku zemřelo od začátku roku 23 motorkářů. To je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období do 28. května. Mezi nejčastějšími příčinami nehod je nepřizpůsobení rychlosti, nedání přednosti v jízdě nebo vjetí do protisměru. Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že se na ní stanoví další postup vůči Iránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessett mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Irán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. Po ránu a dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami. Přes den až polojasno a přehánky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Ve Varnsdorfu je uzavřená Národní ulice na náměstí Edvarda Beneše a na silnici číslo 15 na Litoměřicku je mezi Liběšicemi a Úštěkem kyvadlový provoz.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Máme 30. května. Někam můžeme na dovolenou letat po celý rok, třeba do Turecka, do Egypta, ale někde ta letní sezóna začíná právě dnes, jako třeba v Chorvatsku nebo v Itálii, kam se rozjíždí první větší dovolenkové zájezdy. Já si myslím, že letos to opravdu vypadá na velký souboj mezi Chorvatskem a Itálií. Ať už zamíříte tam nebo tam, dovolenou si užijte. Jste s Českým rozhlasem Sever, před námi písničky, které nestárnou. Budou tu Rangers a teď Leona Machálková.

0: 9 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Sever a plujeme dál vstříc k Severočechovi, se kterým vás rádi seznámíme. Jeho jméno je Jan Oliva. Kdo to byl, to ví Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Významným osobnostem hudebního života severních Čech patřil náš bývalý rozhlasový kolega Jan Oliva. Stál totiž u zrodu slavné Porty. Narodil se v roce 1923 v Kutné Hoře. Absolvoval pedagogické oddělení Pražské konzervatoře. Od roku 1947 působil jako učitel hudební školy v Teplicích. V letech 50. byl pedagogem reálného gymnázia a současně ředitelem Ústecké hudební školy. Poté pracoval v Československém rozhlase v Ústí nad Labem jako hudební redaktor. Později se stal vedoucím hudební redakce. Společně s Jiřím Šosvaldem, Zdeňkem Frýdlem, Zbyňkem Jelínkem a dalšími spolupracovníky sformoval Jan Oliva původní myšlenku festivalu country a westernové hudby Porta. V prvních ročnících na ní působil jako porotce. Významně se podílel na kulturním životě severních Čech a na propagaci lidové, dechové a tramské hudby. Jako skladatel tvořil valčíky a polky. Je také autorem hudby ke hře pro děti Drahomíry Pražákové Ztracená písnička. Byl spoluautorem významné regionální publikace Severní Čechy v lidové písni. Odborné a popularizační články publikoval v hudebních rozhledech a denním tisku. Jan Oliva zemřel v roce 1986.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: den, za minutu 8:45. Posloucháte Český rozhlas Sever. V Litoměřicích na Hradě dnes startuje třetí ročník festivalu knih, papíru a autorské tvorby pod názvem Záložka. Program začíná v 10, my vás na něj pozveme za pár minut.
1: Počasí.
0: Informace o počasí. Už nám někde místy svítí sluníčko, ale dopoledne by mělo být většinou oblačno, zataženo. Teď jsou teploty kolem 20 stupňů. Tato teplota je v Bílině, 17 stupňů máme v Jiříkově. Dnešní maximální teploty 28 stupňů, odpoledne bude většinou polojasno.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 12 minut před 9. hodinou posloucháte Český rozhlas Sever. Chce se mi dodat, lidé, čtěte, protože dnes k tomu budete mít příležitost. Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích za podpory města Litoměřice a ministerstva kultury dnes pořádá festival knih, papíru a autorské tvorby Záložka. Letošní ročník je v pořadí už třetí. Podrobnosti pro nás má Veronika Jaklová. Pěkné ráno.
1: Pěkné ránko.
0: Veroniko, co nás čeká na festivalu?
1: Tak knihy, papír, ilustrace a autorská tvorba na jednom místě. V prostorách hradu na Teršově náměstí v Litoměřicích. Je to festival pro celou rodinu s prodejními stánky, workshopy, divadlem i koncertem. K dispozici bude výběrová káva pražírny Zoban i občerstvení od Bystra kavárny Jeřavina. Očepované pivo a nějak ten koktejl se postará Havanero Music Bar. K dispozici je program pro děti, například semínková koláž s malou myškou Terezy Vostradovské, workshop Hedviky Řezáčové, navazující na divadelní představení divadla Hedárium, Když mraky nepláčou, které začíná v 15 hodin. Besedovat s dětmi budou autoři Marek Rubec, Bára Dočkalová a ilustrátorka Zdenka Holub-Převrátilová. Děti si také mohou vyzkoušet pískové mandaly, u stánku nakladatelství Malvern i dílnu s velerybínkem a bublinkami pro ty nejmenší, u stánku nakladatelství Lizí Kámen.
0: A na co se můžou těšit dospělí?
1: Na akci se představí různá nakladatelství i autoři knih, pobaví výstava čtenářských zlozvyků a budou se losovat vítězové výzvy Nečti pořád. Podrobný program, včetně času konání, je uvedený na webových stránkách Litoměřické knihovny, tak jenom namátkou. V 10 hodin pediatr s přezdívkou Cyril Dětskař bude besedovat o dětském lékařství. V 11:30 uvádí Jiří Svoboda novou knihu Klenotnice přírody Českého středohoří. V 5:30 Anna Burdová poradí začínajícím spisovatelům. V 5 hodin odpoledne Vladimír Kořen bude mluvit o své knize Řeka zázraků a v 19 hodin potěší hudba Báry Dočkalové s kapelou.
0: A kdy můžeme na hrad v Litoměřicích dorazit?
1: Festival Záložka na hradě a jeho nádvoří v Litoměřicích začíná dnes v 10 hodin a potrvá až do 8 hodiny večerní. Na většinu programu, tedy kromě některých dětských workshopů, není potřeba rezervace a program je zdarma. A ještě připomenu, že z důvodu pořádání festivalu bude knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích dnes a v pondělí 1. června uzavřena.
0: Veroniko, díky za informace, měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

pracovat.

Český rozhlas Sever s vámi, tak přátelé, hezkou sobotu vám všem po 9. hodině. Vás čeká pořad Mezi nebem a zemí a ve zprávách celou vás pozveme na zámek Velké Březno na Den malého šlechtice. Příjemný den!

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Tento víkend se můžou v Česku objevit bouřky. Teploty dosáhnou až 28 stupňů. Na zámku Velké Březno v Ústí nad Labem se dnes koná Den malého šlechtice. V Jablonném v Podještědí je dnes uzavřené centrum města. Vrátí se tam lebka svaté Zdislavy. Dnes dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami. Přes den až polojasno a přeháňky jen lokálně. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Během víkendu budou v Česku pokračovat letní teploty. Maxima můžou dosáhnout 24 až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Lokálně se ale v sobotu i v neděli budou objevovat přeháňky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit na maximálních 17 až 22 stupňů. Na většině území Česka taky začne víc pršet, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: A mohlo by spadnout mezi 2 až 15 mm plošně bouřkách i kolem 20 mm, protože ta zálivka o víkendu bude opravdu hodně regionální a lokální, tak tady by mohlo sprchnout na většině území.
1: Na zámku Velké Březno v Ústí nad Labem dnes pořádají akci s názvem Den malého šlechtice. Děti podle kastelána Milana Musila během tematických prohlídek zjistí, jak žili děti z šlechtických rodin v 19. století a jaké dovednosti museli ovládat. Součástí programu budou ukázky dobového stolování, tance nebo zpěvu. Připravené jsou také pracovní listy s odměnou. Prohlídky začínají v 11, 13 a 15 hodin. Do Jablonného v Podještědí na Liberecku se vrátí dnes lebka svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty pachatel ukradl 12. května. Policie ji dnes předá církvi při Zdislavské pouti. Centrum města je proto uzavřené. Omezení potrvá do půlnoci.
3: Na celý den jsou v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy naplánované bohoslužby. Slavnostní mši v 11 hodin spojenou s požehnáním nemocných a rodin povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dopoledne policie předá církvi zachráněnou relikvii. Součástí slavností je taky kulturní program na náměstí. Z Jablonného v Podještědí Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králičíka s farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku.
0: Počasí.
1: Dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami. Přes den bude až polojasno a přeháňky nebo bouřky jen lokálně. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 126 cm a průtok 79 metrů krychlových za sekundu. Předpověď 120 cm a tendence setrvalá. Zajištěný vodní stav byl dnes v Ústí nad Labem 120 cm.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.

0: Českého rozhlasu Sever.
1: U Chomutova na dálnici D7 bude dnes v okolí exitu na Drouškovice projíždět auto údržby a v Mimoni je uzavřená Okrouhlická ulice, dělnici od vjezdu do města až ke kruhové křižovatce s průtahem 268 pracují na inženýrských sítích.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
2: Jak souvisí včelaření a duchovní život? A co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu? Oslavte 200. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Královedvorsku. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Odpradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boha Ré, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně vidí, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Jo? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce, a zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Včely mají navíc schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni jsou prostě víc neklidné. Oni vás můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje. A ty včely to prostě poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakt neocení prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém.
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Pro ty, kteří jsou ochotni stát se tichými pozorovateli, představují včely most mezi materiálním a duchovním světem.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že jej po staletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v umělé inteligenci mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat s obsahem obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl být podle něj vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Minutu studoval keltská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
2: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-Ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyně Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož si jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě zrušen, on musel z fakulty odejít a působil potom na Teologické fakultě, která byla nuceně vyhnána do Litoměřic.
2: My jsme ve výstavní síni, ovšem tady není zdaleka všechno, co ještě tady schází.
1: Ještě schází obléci dvě figuríny. První bude představovat strýce Josefa Cibulky, Jana Nepomuka Cibulku, který jej křtil. Druhá figurína bude představovat přímo Josefa Cibulku v době, jak slouží mešní liturgii. A vytvoříme zde jakousi iluzi sakrálního prostoru, kněžiště, ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
2: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
1: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Královédvorsku je vyhledáván i Braunův Betlém a křížová cesta 21. století. Kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat? To zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Královédvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastávání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královédvorského. A v letních měsících se dá vidět i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce hospital Kux, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův Betlém.
1: Tam se dá procházet. To je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Tak. Je to udržované?
2: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničily ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
1: A jsou to sochy výjevy svatých. Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
2: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovicena a právě tím Braunovým Betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův Betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě. 14 zastavení a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
1: A tam se dá celoročně?
2: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch, jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
1: Ten Braunův Betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
2: Buď to se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
1: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Královédvorsku?
2: Ten Braunův Betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď ohlédneme za jednou událostí. Na konci května se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť, řekli bychom vojenská. V čem je významná, to ví spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, biřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
1: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lurdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
0: A Marie, jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
1: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě let Nic, tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
0: O této pouti jsme se dozvěděli více od Marie Sýkorové, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář, mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říci o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti boží zjevení, uštěpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství boží trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla, úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V bývalé škole na Teplicku bude domov pro lidi se zdravotním postižením. Lebka svaté Zdislavy bude dnes naposledy vystavená pro veřejnost. Antimonopolní úřad požádal o přístup k datům o pohybu a volání. Návrh ale nakonec stáhl. Dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami. Přes den až polojasno a přeháňky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. Bývalá základní škola v Újezdečku na Teplicku bude po přestavbě sloužit jako domov pro lidi se zdravotním postižením. V budově, kterou před lety koupil Ústecký kraj, bude 12 lůžek pobytové služby pro klienty s mentálním postižením a s výraznými poruchami chování. Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka z ODS nyní vzniká na přestavbu projektová dokumentace, ze které bude jasné, kolik bude projekt stát. Dnes může veřejnost naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka během slavnostní poutě. Vystavená bude v bazilice v Jablonném v Podještědí za dohledu policie. Lebku nedávno ukradl muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátorům se lebku z betonu podařilo vyndat. Podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla lebku světice po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do Zdislavy na hrobu.
2: Potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne. Je to přece jenom 800 let stará část lidského těla, takže je křehká sama o sobě a teď ještě teda si prožila to drama, takže není v dobré kondici, to určitě ne. Tak až nám restaurátoři řeknou, že to je bezpečné, tak tehdy tam bude uložena.
1: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už podruhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým si lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Serveru iRozhlas to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
3: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
1: Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku 3 lidi. Washington to uvedl na sociální síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Bílý dům to označuje za boj s narkoteroristy. Důkazy pro svá tvrzení ale neposkytuje. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezinárodnímu právu.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte dopoledne zataženo s přeháňkami. Přes den bude až polojasno a přeháňky nebo bouřky jen lokálně. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Na jihu Ústeckého kraje je stále v platnosti výstraha před vznikem požáru s nízkým stupněm nebezpečí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mimoni na Českolipsku se v Hnězdovské ulici srazila dvě osobní auta a silnice z Nehasic na Žatecku k průmyslové zóně Triangle je uzavřená. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i vy vážení kutilové.

poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakitníku dělat?
3: Nejrůznější druhy sirupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakitník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám vořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břešťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břešťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břešťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustříhli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břečťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Retro s Milanem Drobným. Nedělní čas předpolednem patří známým, ale i zapomenutým evergreenům. Udělejte si pohodu s krásnými písničkami a originálním vyprávěním zpěváka Milana Drobného. Každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hudby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být, tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládá bude v dalších letech rozšířit. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý oken vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky.
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zališťujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo v euroknu, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu. Protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevnitřku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tam radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volí třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna, anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever. Pokaždé na jiné téma, vesele i vážně. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. O tom, co vás zajímá, co vás trápí, na co vzpomínáte. Každé všednodenní dopoledne po 9. hodině na Českém rozhlase Sever, rádiu vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hotel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Kvůli požáru bytu v Roudnici nad Labem se 7 lidí nadýchalo kouře. Podle vědců se rychle rostoucím dřevinám na výsypkách lomu ČSA na Mostecku zatím příliš nedaří. Téměř nulový zájem hlásí Evropské cestovní kanceláře o cestování na Blízký východ. Dopoledne čekejte až zataženo s přeháňkami, přes den pak polojasno a přeháňky jen lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobré dopoledne. 7 lidí se dnes nadýchalo kouře při požáru bytu v panelovém domě v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Jeden člověk skončil v nemocnici, krajští hasiči to oznámili na síti X. Výše škod a příčina vzniku požáru jsou zatím neznámé. Hlášení o požáru dostali hasiči zhruba v 8 hodin ráno. Zasáhl byt ve třetím patře domu na sídlišti Hracholusky. Oheň dostali hasiči pod kontrolu přibližně za 20 minut. Vědci z Výzkumného ústavu pro krajinu vysadili 20 různých druhů klonů topolů a vrb na testovacích polích v hnědouhelném lomu ČSA na Mostecku. Jde o rychle rostoucí dřeviny. Výzkum se týká schopnosti dřevin růst ve srážkovém stínu v půdě s minimem živin. Podle člena výzkumného týmu Jaroslava Bubeníka se daří přibližně polovině vysazených stromů.
3: Vzhledem k tomu, že ty podmínky jsou opravdu extrémní, tak některé odrůdy to snáší lépe, ale většina spíš bez závlahy a roní a podobně přežívá, takže ty újmivosti se zpravidla prohybují něco kolem 50% v tom lepším případě.
2: Turnov o víkendu hostí přehlídku lidových řemesel, zvyků, pochutin a výrobků. Hlavní program staročeských řemeselních trhů je v městském parku poblíž letního kina. Staročeské trhy v Turnově navštěvují každoročně tisíce lidí. Podle radnice by měly parkovat na záchytných parkovištích. Až o 95% klesly prodeje zájezdů na Blízký východ. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle průzkumu naopak až o 20% roste zájem o země jižní Evropy, jako je Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Lidé řeší při nákupu zájezdu hlavně bezpečnost a mění i způsob cestování, popisuje Frank Ousman, bývalý prezident Evropské asociace cestovních kanceláří.
4: Lidé míní léta. Jedou autem nebo vlakem. Trend je taky cestovat na kratší dobu. Lidé si rezervují zájezdy velmi pozdě, třeba jen týden před jejich začátkem, což je taky signál, že cítí nejistotu. A svou roli hrají samozřejmě i ceny.
2: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů napříč celou Evropou.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte až polojasno a přeháňky nebo bouřky jenom lokálně. Teploty naměříme do 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Kvůli suchu je také v platnosti výstraha před požáry na jihu Ústeckého kraje.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na Chomutovsku na silnici číslo 13 u Prunéřovské elektrárny narazilo osobní auto do stromu a na dálnici D8 za exitem na Roudnici ve směru na Ústí se porouchalo osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Když dal na sociální sítě ředitel jedné záchranné stanice video o osiřelém liščeti, strhla se lavina, která mu změnila život. Dostal spoustu hlasů, které ho podpořili, ale přišly i osobní výhrušky, a to nejenom jemu, ale i rodině. O liškách si budeme dnes povídat ve Světě zvířat.
1: Svět zvířat.

0: poslední době se kolem lišek strhl pořádný rozruch, jednalo se o nich i ve sněmovně a hlavně se jednalo o tom, jestli způsob, jakým se snižuje jejich počet v přírodě, tedy hlavně norování, jestli ještě patří do 21. století. A ty diskuze byly opravdu bouřlivé. O liškách, o tom, co se děje kolem nich teď, si budeme povídat s Karolínou Zapotilovou ze Svobody zvířat. Hezký den.
1: Krásný dobrý den.
0: Český rozhlas Sever, to je stanice, kterou právě posloucháte, a pořad, který posloucháte, je Svět zvířat. U mikrofonu je Dagmar Cestrová.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a náš tradiční sobotní pořad Svět zvířat. Lišky a to, jestli jsou přemnožené, co s tím a jakými způsoby je regulovat a jestli je vůbec regulovat, protože to není výmysl přírody, ale výmysl lidí. Tak o tom si dnes budeme povídat s Karolínou Zapotilovou ze Svobody zvířat. Mě samozřejmě hned napadne, že se musím zeptat, protože tady mám někoho, kdo se zabývá liškami a lišťaty z té jedné stránky, to znamená, že na jejich ochranu a protinorování. Dostala se také jako ten ředitel z té záchranné stanice nějaké výhružné dopisy?
1: Bohužel musím potvrdit, že i já jsem dostala nějaké výhrušky. Dostala jsem telefonáty, které nebyly příjemné, které mi přály, abych třeba nikdy už neměla děti, aby se lidi jako já nemohli množit. Ale musím říct, že i v poslední době, a to zejména vlastně skrze sociální sítě, jsou ty útoky čím dál tím víc osobnější a opravdu lidé nelení, lustrují naše zaměstnance. Třeba Svobody zvířat a používají různé invektiva na jejich adresu, což mě samozřejmě hrozně mrzí, protože si myslím, že na tohle téma jde vést konstruktivní debata.
0: No, ona se říká, že to je vlastně norování a lov lišek, že to je vlastně tradice a že vy se stavíte proti tradici, nebo ti ochránci, nebo ti, kteří jsou proti tomu, hlavně u toho norování.
1: Spousta lidí tomu říká tradice. Ať si tomu říká, kdo chce, jak chce. Já si myslím, že tady máme, že nebo měli jsme tady celou řadu tradic, které byly ale překonaný, protože naše společnost se vyvíjí, jinak vnímá tu ochranu zvířat, která se posouvá neustále a v dnešní době už máme k dispozici jak nástroje, tak i vlastně ty praktické zkušenosti, které nám ukazují, že prostě některé věci lze nahradit jinými. To znamená v dnešní době, pokud tady máme jinou metodu lovu, například přesně pokud jde o ty lišky nebo jiná zvířata, jezevci se také norují, tak pokud máme-li tady střelné zbraně, není přece důvod, proč ten způsob toho lovu nadále dělat takovým barbarským způsobem.
0: Možná, že si to někteří lidé představují jenom tak, že pes vyžene tu lišku z nory a že se vlastně nic neděje. Zkusme si popsat, jak vlastně to norování vypadá ve skutečnosti.
1: Tak by to správně vlastně mělo být, že ten pes tu lišku vyžene pouze na ten povrch, na kterém tu lišku nebo toho jezevce, případně psíka či mývala, myslivec zastřelí. Nicméně vy nikdy nemáte jistotu, že k tomu kontaktu nedojde a zpravidla se tak opravdu jako stává, že prostě ten pes v té noře vede souboj s tím daným zvířetem a v rámci toho boje zkrátka dochází jak ke zranění toho norovaného zvířete, tak ke zranění těch psů.
0: No je to asi hlavně tím, že ta liška tam třeba po určité době má mláďata a každá ta máma se snaží v té přírodě prostě udělat cokoliv, třeba i nasadit život.
1: Dneska by se to již nemělo dít, protože od minulého roku, od dubna je nově stanovená doba hájení pro lišky od března do konce června. To znamená v té nejkritičtější době, kdy ona se stará o ty mláďata, vyvádí je a právě nejsou schopna se ještě o sebe postarat, tak je díky bohu v České republice zakázáno lovit lišky, ať už odstřelem nebo norováním. To je za mě obrovský posun, na kterém jsme se, můžu říct, podíleli i my, protože jsme o tomto tématu s Ministerstvem zemědělství několikrát hovořili.
0: Dodejme totiž, že když tu lišku vyženou a zastřelí a má tam mladé, tak tam je to, že ten pes ty mláďata buď vynese, anebo tam zůstanou.
1: Možná jsou tam ještě tři různé možnosti. Jednak, že pes mláďata roztrhá, nebo dřív se to tak dělo. Potom, že myslivec vlastně začne kopat a ta mláďata, pokud jsou třeba živá, tak jsou ještě potom použita pro výcvik těch loveckých psů. No a případně třetí možnost je asi ta nejvíc katastrofální, což je, že samozřejmě celý ten vrch tam po dobu několika dní zkrátka hynul žízní a hlady, protože byl bez mámy.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Svět zvířat na Českém rozhlase Sever a s naším dnešním hostem Karolínou Zapotilovou se bavíme o tom, že to s námi lidmi lišky neměly nikdy jednoduché. Ono se dřív ještě dokonce plynovalo, ale to už se zakázalo.
1: Máme dneska spousta forem lovu, které byly zákonem již zakázané. Mezi ty způsoby lovu, které už byly překonané, tak patří právě to plynování, patří tam i lov do želez, na lep a tak dále. A my si myslíme, že mezi tyhle ty zakázané způsoby lovu by mohlo právě se letos přidat i to norování.
0: Vy jste tady zmínila jednu asi záležitost, která možná tu veřejnost pobuřovala nejvíc, že vlastně když ten myslivec našel mláďata, tak on si je vzal, nechal je, vykrmil je podobně a pak je použil jako návnadu na výcvik.
1: Přesně tak. Vlastně s tou mysliveckou praktikou norování je bohužel spojena i jako nepříjemná věc, kterou je právě ten výcvik. Protože ta liška zpravidla žije opravdu jako v tristních podmínkách. Je to prostě klec malá, ve který ta liška nemá žádný podněty. Musím říct, že z vlastní zkušenosti jsem se setkala i s chovem na vlastní oči, kde lišky neměly ani jídlo, ani pití. Chodily, byly to tři lišky, které chodily ve stereotypních prostě osmičkách kolem dokola. Byl tam extrémní zápach prostě výkalů a moči a myslím si, že pro to zvíře je to pomalu ještě horší než to samotné norování, který teda aspoň trvá jenom pár desítek minut maximálně. Ale to zvíře tam trpí celý svůj život a vlastně každou minutu čeká na to, než přijde myslivec, který zavře lišku do sklopce nebo do klece a přinese jí prostě na výcvik norování ostatních psů.
0: Vy jste nějak reagovali na to, když jste tam viděla ty tři lišky v tom prostředí, které jim očividně nevyhovovalo?
1: Ano, my jsme promptně reagovali a vlastně jsme podali hned několik podnětů ke krajské veterinární správě. Krajská veterina shledala opravdu rozpor se zákonem a řekla, že ty lišky tam žijou v nevhodných podmínkách a vyzvala ho, aby zjednal nápravu.
0: Ona mu nezakázala ten chov?
1: Ne. Vyzvala ho k tomu, aby zjednal nápravu a následně vlastně o pár dní později jsme se dozvěděli, že místo toho, aby liškám zlepšil podmínky a třeba jim zvětšil klec, dal jim tam vodu, jídlo, tak je místo toho všechny tři popravil.
0: Já musím říct, a je to moje zkušenost, že výcvik loveckých psů byl dřív trošku horší, že se zmírnil, protože dříve to bylo opravdu kontaktní a dokonce zkoušky loveckých psů byly kontaktní.
1: Díky bohu ten výcvik dneska probíhá alespoň bezkontaktně, to znamená, je tam určitá přepážka, která vlastně dělí lišku od toho psa. Nicméně je celá řada studií, které potvrzují, že ta liška nebo její míra stresu je bohužel naprosto stejná, jako kdyby tam ta přepážka nebyla. Ona neví, že tam je ta přepážka, ona neví, že jí nečeká smrt, ona bojuje na život a na smrt stejně, jako kdyby tam žádná destička nebo mříž mezi nimi nebyla.
0: No, nechce se trefovat do myslivců, ale myslíte si, že se to dodržuje?
1: Já bych hrozně ráda řekla, že ano a pevně v to doufám. Bohužel v naší práci se setkáváme s tolika mysliveckými excesy, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby se tak nedělo.
0: Ano, to bylo takhle i s kočkami, že?
1: Přesně tak, je celá řada zvířat, na kterých myslivci trénují od morčat, králíků.
0: Tady je ale zákon na ochranu zvířat, jak to s tím vlastně ladí?
1: Tohle to s tím určitě neladí. Já jsem přesně tohle to řešila s ministerstvem zemědělství, jestli tyto druhy zvířat, které jsme tady zmínili, jsou zvířata, na kterých by se mohly lovecká plemena trénovat a dostala jsem zcela jasnou odpověď, že nikoli.
0: Ale oni mají výjimku, ne? Ze zákona.
1: To je pouze pro ty lišky. Lišky jsou jediné zvíře, které je možné chovat vlastně v zajetí pro účely výcviku loveckých psů.

0: Posloucháte Svět zvířat na Českém rozhlase Sever a naším dnešním hostem je Karolína Zapotilová ze Svobody zvířat. Kolik tak se uloví za rok lišek?
1: No, řádově se to pohybuje od nějakých 85 do 90 tisíc. Poslední data jsou nějakých 88 tisíc, ale pouhá 3% z nich se loví norování, což dává dohromady nějakých 3 tisíce lišek.
0: Kdyby se dosáhlo toho, že se počet lišek nebude snižovat nějak střelbou a podobně, nehrozí to, co je s prasaty a s vysokou, že se nám to tady přemnoží?
1: My bychom samozřejmě byli nejradši, kdyby se zvěř nemusela regulovat vůbec, nicméně stav české přírody v tuhle chvíli na to není úplně připraven. To znamená, nějaká určitá regulace ze strany lidí tam je nadále potřeba, ale my určitě jsme přesvědčeni o tom, že ta regulace by zkrátka měla probíhat humánně.
0: Ano, s tou regulací já jsem se třeba nedávno dočetla, že až do roku 1947 se třeba prasata, která nám teď dělají hrozné problémy, chovaly v oborách. Jestli i tohle to není nějaký způsob ochrany, prostě zapřemýšlet a hledat nějaké úplně jiné cesty.
1: Přiznám, že jako problematika černé zvěře není úplně moje agenda, ale já bych samozřejmě byla ráda a vždycky upřednostním jakoukoliv regulaci nebo přístup k přírodě, který je vůči těm zvířatům zkrátka přirozenější.
0: Jak jste se vlastně dostala k liškám?
1: Já jsem vlastně po svých studiích na právnické fakultě tak nějak jako hledala sama sebe a ze všeho mi vlastně vyplynulo ochrana přírody jako jedno z těch témat, který mě zajímalo vždycky, a vzhledem k tomu, že se naskytla příležitost působit v organizaci na ochranu zvířat, která mění ty zákony, dělá systémové změny, takže jsem neváhala a musím říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí mého života.
0: Kdysi všichni predátoři byli konkurencí hlavního predátora a to je člověka, který prostě řekl, les patří mně a já tady někoho dalšího, kdo mi tady požírá korob tvé a zajíce ty já chci na svůj stůl. Takže takhle to nějak vzniklo. Ona dokáže být užitečná tím, že vlastně je takový všežeravec a ona loví všechno a loví dokonce i myši.
1: Ona bohužel liška obecná pořád má takovou negativní nálepku škodná, ačkoliv je velmi užitečná pro naši přírodu. To zejména ve vztahu k tomu, jaká zvířata loví, protože jsou to primárně hraboši, což jsou hlodavci, kteří bohužel mají rádi zemědělské plodiny a působí opravdu jako velký škody. A místo toho, aby jsme tady hubili stutoxem nebo různými jinými rodenticidy, tak tady máme přirozeného predátora, kterou je právě liška, a která má vlastně starosti nebo je jedním z faktorů regulace hrabošů.
0: Kolik ona jich potřebuje třeba za den? Kolik je taková porce denní?
1: Je to asi kolem 20.

0: Naladili jste si Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat a naladili jste si i našeho dnešního hosta, kterým je Karolína Zapotilová. Co takové ty stížnosti chovatelů, že jim liška chodí na slepice a tak dále, tím asi taky chudák liška si nezískala moc sympatií.
1: Je to tak, nicméně prvně bych chtěla uvést, že všichni hospodáři mají ze zákona povinnost si ta domácí zvířata velmi jako bezpečně zajistit. Musím říct, že jsem se setkala s mnoha zařízeními nebo ohrádkami, které prostě splňovaly bezpečnostní parametry a dotyční chovatelé se s liškou nesetkali. Když už tak jo, ale zjistila, že není možný přístup ke slepicím, tak vzala roha, ale jsou tady ty možnosti.
0: Já jsem se dočetla, že to dělá hlavně, když má mladé, protože tam má velkou spotřebu, jinak že by se s ní možná ti lidé ani nesetkali.
1: Hlavně liška je oportunista, ona vlastně loví to, co nebo jí to, co se jí naskytne, mimo jiné i různé mršiny, jo, takže ona plní i nějakou sanitární funkci v té přírodě, protože prostě musím říct, že tady různé teorie o tom, že nám tady hubí zajíčky a malé srnečky a tak dál, tak je trošku lichá, protože z toho obsahu jejího žaludku opravdu ty zvířata tvoří jako marginální procento.
0: Ale ona je schopná ulovit malého srnce.
1: Je, ale primárně se soustředí na to, co je jednodušší, což jsou třeba hraboši.
0: Když se objeví názory, že se lišky musí regulovat, tak se říká, že liška je velký problém, protože roznáší nemoci. Jmenují se dvě nemoci, a to je vzteklina a takzvaná prašivina lišek. A liščí ta semnice ještě je tam.
1: Já bych prvně chtěla říct, že co se týče vztekliny, tak Česká republika je zemí od roku 2002 zemí vztekliny prostou a nestalo se tomu tak díky regulaci nebo díky odstřelu nebo už vůbec ne díky norování. Stalo se tak díky plošné vakcinaci, která zajistila to, že tady ta vzteklina v tuhle chvíli není. Co se týče ta semnice liščí, tak ta tady přítomna je, to nerozporujeme, nicméně ty počty případů nakažením se vlastně echinokokózou, což je onemocnění, které tento parazit způsobuje, tak jsou opravdu jednotky za rok a tomu onemocnění lze velmi účinně předcházet, například tepelnou úpravou lesních plodů anebo řádným mytím těch lesních plodů a současně odčervování třeba domácích mazlíčků, protože to taky můžete chytnout od psa nebo kočky, kterou prostě máte na volno. Co se ostatních nemocí týče, jak jste třeba zmínila tu prašivinu, je přirozené, že volně žijící zvířata jsou tomu riziku nakažení se různými chorobami prostě vystaveni. To je prostě příroda, takhle to funguje, ale v dnešní době pro třeba naši společnost prašivina nepředstavuje nějaké významné riziko.
0: No a to je asi všechno, co jste dnes slyšeli od našeho hosta Karolíny Zapotilové ze Svobody zvířat, takže já se musím bohužel rozloučit, někdy naslyšenou zase.
1: Naslyšenou, moc krát děkuji za pozvání.
0: A já ještě dodám, že tím, že se blíží 12. hodina, tak to na Českém rozhlasu Sever znamená jediné, a to, že uslyšíte zprávy a po zprávách oblíbený pořad Písničky na přání. A my s naším hostem přejeme všem posluchačům hezký den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Měřicích. Odpoledne čekejte ojedinělé bouřky, zejména na jihozápadě území i četněji, a teploty 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré poledne. Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Lidi dnes zároveň můžou naposledy prohlédnout. Relikvii světice v polovině května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátoři ale lebku zachránili. Přímo v Jablonném máme reportérku Johanu Tománkovou.
1: Lebku si budou moct lidé prohlédnout pod dohledem policie jen do dnešního večera. Církev ještě napevno nerozhodla, kam relikvii uloží. Nechce ale riskovat další krádež. Zatím bude uložená v trezoru. Pod bazilikou je krypta svaté Zdislavy s jejími ostatky, nejsou tam ale dobré podmínky. Je po obnově velmi křehká. Konečné rozhodnutí budou mít restaurátoři. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zájemci si můžou dnes prohlédnout zázemí dálniční správy v Řehlovicích na Ústecku, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Návštěvníci můžou přijít až do 16 hodin.
2: Předvede se dálniční a policejní technika, připraveny jsou soutěže pro děti nebo fotokoutek a občerstvení. Akce je určená pro zájemce o techniku a dopravu a taky pro rodiny s dětmi. Představí se jim složky, které se starají o bezpečný provoz na silnicích a dálnicích, třeba správa a údržba dálnice a dálniční policie. Z Řehlovic Jana Vytázková, Český rozhlas.
0: Třetí ročník festivalu knih, papíru a autorské tvorby Záložka mohou dnes lidé navštívit v prostorách hradu v Litoměřicích. Dospělí i děti se mohou setkat a besedovat s autory i ilustrátory knih, seznámit se s nabídkou mnoha nakladatelství, zúčastnit se workshopů. Součástí je divadelní představení v 15 a živá hudba v 19 hodin. Program je zdarma a končí v 8 hodin večer. Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celý den. Oznámil to vedoucí provozu společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasou pěšky. Podle dat z měřící stanice Poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech okolo 90 km za hodinu. Teplota vzduchu byla 9 stupňů nad nulou.
3: Počasí.
0: Na severu bude odpoledne oblačno nebo polojasno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, zejména na jihozápadě území i četněji. K večeru bude srážek a oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, zejména na severovýchodě a jihozápadě kraje 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor při cestě do Prahy po dálnici D8 na 28. kilometru stojí na krajnici odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Iveta Bartošová a písnička Nápis ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme 10 minut po 12. a vplouváme do dnešních poledních písniček na přání. Až do jedné si budete moct objednávat písničky, které máte rádi, nebo písničky, kterými chcete někoho potěšit. Stačí, když nám dáte vědět, která píseň to má být, a taky nám nějak doručíte to své přání. A to můžete udělat hned třemi způsoby. Můžete posílat SMSky na číslo 90 01 04, můžete telefonovat na číslo 475 212 212 a nebo můžete posílat e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz. A právě to udělala posluchačka Helena, napsala e-mail a v něm tenhle vzkaz. Dobrý den vám do studia a všem posluchačům. Prosím o zahrání písničky Jsem šťastná, že tě brácho mám od Jany Chládkové k narozeninám pro moji kamarádku Janu Jochovou. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: Od Heleny Janě k narozeninám, tak to byla ta adresa první písničky, kterou jsme slyšeli v dnešních poledních písničkách na přání. No a tu další už do našeho vysílání vybere první, kdo se dovolal, tedy David. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak povídej, co budeme hrát a komu?
1: Takže to bude jenom pro tátu, protože ten mi pomohl s voláním písničku Malou traktorem MX 21.
0: Písnička je připravená, vyřiď tatínkovi, že chválím, která k tě hudebně směřuje, to se mi dost líbí. Tedy já doufám, že se ti ta písnička, kterou si tátovi vybral, líbí. Je to tak?
1: Jo, určitě, určitě jo. Tak jo,
0: Hezké odpoledne vám oběma, vám všem a taky těm dalším, kdo nás poslouchají. Někdy zase naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tohle byla Eva a Vašek na místě, kde pravděpodobně s touhle písní neměli co dělat, ale já doufám, že to na mě nikomu neřeknete, i když počítá se to jako dechovka, když tam dechový nástroj vlastně vůbec nezazní, protože ho předstírá nějak chytrá klávesová mašinka, no nic, nebudeme se v tom nímrat, já jenom dodám, že tuhle písničku jsem pustila proto, že mi tu přistála SMS-ka ve znění Františkovy lázně od Evy a Vaška pro tatínka k 75. narozeninám od manželky a celé rodiny. Tak já doufám, že 75-letý oslavenec měl radost a vy ostatní, že mi to odpustíte. No a teď už znovu zvedám telefon a zdravím Irenu do Semil. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky všechny zdravím a ráda bych si dala taky zahrát pěknou písničku, na který jsme se spolu domluvili. A poslala bych to jak sobě, tak všem, kteří tu písničku mají rádi a líbí se jim to. A jste prima na rádio, dneska jste se, protože já vás poslouchám od rána do večera.
0: To jsme moc rádi, Ireno. Příště, až zas budete telefonovat, tak si předtím trochu stlumte svůj vlastní přijímač, protože takhle nám to hází takové nepříjemné echo. Nicméně já doufám, že vám všichni rozuměli. Poslechneme si písničku od Valdemara Matušky, jmenuje se Tvá země, a potěšit má tentokrát především vás a pochopitelně všechny, komu se bude líbit. Tak hezké odpoledne, mějte se, naslyšenou.
1: Děkuji vám, hezký odpoledne, hezký, naschledanou.

0: Valdemar Matuška a jeho vyznání zemi přesně o půl jedné v poledních písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. A my v těch vyznáních budeme pokračovat. Teď tedy doufám, že jsem neprozradila něco, co jsem neměla. Zdravím Mírku, dobrý den.
1: Dobrý den, já vám zdravím taky.
0: Nevadí, že jsem to takhle vyžvanila?
1: Ne, proč? Dáme Mariku Gombitovou vyznaně a bude to pro manželku a pro celý pečovatelák u nádraží.
0: Písnička je připravená, přeju hezké odpoledne manželce i vám a posílám tu nádhernou píseň, to krásné vyznaně. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

Velmi pěknou, velmi obsáhlou a taky velmi dlouhou píseň teď vystřídá velmi stručné přání. Zahrajte od Pavla Horňáka písničku Tričko. Přišlo nám od Nikoly, no a my posloucháme.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Jana Kratochvílová a jedna z písniček, které nestárnou. No a teď už Maruš z Děčína. Dobrý den. Haló, slyšíme se?
1: No, dobrý den, když jsem vám volala.
0: No ano, už jsme ve vysílání, paní Marie, tak můžeme říct, komu tu písničku od francouzské šanzoniérky Myriel Mathieu pošleme?
1: Ano, ano, budu ráda.
0: Tak jo,
1: Mě už je přes 90 let, tak já ráda poslouchám takovýhle písničky hezký a
0: to jsme moc rádi, že vám děláme radost a že teď ji můžeme ještě zvětšit pěknou písní. Mějte se moc hezky a ještě nám dlouho vydržte jako posluchačka. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.

Rádie vyspívala Muriel Matěj, posloucháte Český rozhlas Sever. Písničky na přání jdou pomalu, ale jistě do finále. No a v tom finále se objeví Judita Čeřovská, Jiří Korn, ale taky Lady Gaga a Bradley Cooper. Tak to pojďme vzít hezky postupně. Dobrý den, Leničko, prosím, od Judity Čeřovské Dominiku pro Marcelku z Neštěmic, Marušky do Děčína a Chomutova a taky všem, kterým se tahle veselá písnička líbí, napsala nám Marie ze Šestajovic. Taky nám napsal Zdeněk, který chtěl písničku pro svou Štěpánku. Chvíli jsme hledali, ale nakonec jsme našli kousek z muzikálu Drákula, tak já doufám, že potěší. No a Lady Gaga v tom slavném filmovém duetu s Bradley Cooperem si u nás objednala Sylvie z Prahy. Tak teď už víte, co vás čeká. Pěkné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Na hlavním oltáři v bazilice v Jablonném v Podještědí je dnes naposledy k vidění ukradená lebka svaté Zdislavy. Na zámku Velké Březno se dnes koná den malého šlechtice. V Evropě je přebytek brambor, pěstitelé v Česku proto zmenšují svá pole. Odpoledne čekejte o jedině.

0: nevyhnutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
1: Na zámku Velké Březno v Ústí nad Labem dnes pořádají akci s názvem Den malého šlechtice. Děti podle kastelána Milana Musila během tematických prohlídek zjistí, jak žili děti z šlechtických rodin v 19. století a jaké dovednosti museli ovládat. Součástí programu budou ukázky dobového stolování, tance nebo zpěvu. Připravené jsou také pracovní listy s odměnou. Poslední prohlídka začíná v 15 hodin. V Česku letos pěstitelé brambor zmenšují svá pole. Oproti minulému roku je to až o 10%. Oznámil to Bramborářský svaz s tím, že důvodem je loňská vysoká úroda, snížení poptávky ve světě a ceny pod výrobními náklady. Podle předsedy svazu Josefa Králíčka přebytek brambor na evropském trhu způsobily převážně odrůdy určené na výrobu hranolek, které se vyváží mimo Evropskou unii.
2: Třeba v jihozápadní Číně nebo v Indii nebo v Jižní Americe prostě přestali to zboží brát, protože budují vlastní kapacity a tím pádem to zboží zůstalo na skladech.
1: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, objeví se jen ojediněle, někde můžou padat i menší kroupy. Bude je doprovázet vítr s nárazy až 72 km za hodinu. Výstraha platí od 18 hodin pro jihozápad republiky, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Výstraha se rozšíří na Ústecký kraj a Prahu. Přidá se taky přívalový déšť.
3: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno nebo polojasno a ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo i bouřky, zejména na jihozápadě území i četněji. K večeru bude srážek a oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, zejména na severovýchodě a jihozápadě kraje 23 až 26.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústí nad Labem v Široké ulici před kruhovým objezdem ve Skoroticích překáží nehoda dvou osobních aut. Jeďte tam opatrně a pozor také v Litvínově v ulici v Loučkách. Řidič osobního auta tam srazil cyklistu. Měla by tam už být policie. Český rozhlas Sever vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
4: Přeji vám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí. Ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme. Začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.
5: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí. Zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku. Ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takovej ten turistický čas, jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili i tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule, vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolac.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec. To je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie. Rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrich. Pan hrabě měl tohle místo rád, sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu. Právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne, a není to až tak dlouhá historie. Ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí. Tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled. A nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla? Kam se za ní můžeme vydat? Kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku nebo za B do Varnsdorfu? Tak to jsou dvě města ve Šluknovském výběžku. Krásná města, ale musím dát přednost Rumburku, protože tady právě ona nejsevernější loreta stojí. Udělejte si tam výlet, je nádherná. No a když tam budete, tak si udělejte výlet i do úžasného okolí. Je tam spousta cyklostezek. Na Dymník se třeba můžete podívat, nebo na Hrádek ve Varnsdorfu. To je vlastně na pomezí Česka a Německa. Prostě je tady hodně možností. Takže kdo napsal Ačko, tak teď asi zpozorní, protože ve slosování mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Budete-li soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce, naproti Vyšehradu, máme odsud nádherný výhled a už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
2: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
1: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
2: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je velká paráda.
1: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády, pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
2: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
1: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
2: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
1: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože ale ten přívoz ten nám právě uplul.
0: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetihor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Svantov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů sešup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsti se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí?
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání na Valašsku, je vždycky krásně.
0: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o Ptáme se za A. Přívoz Vyšehrad nebo za B. Přívoz Sedlec Zámky. Tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché odpovídání na soutěž, je spoplatněna částkou 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je léto. To už vlastně naplno.

0: Tinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů. Vystřídali se v něm dvě armády, sirotčinec, starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím v části prvního patra a celém druhém patře. Zámek se nechal postavit Maximilián Kolovrat v době, kdy byl velmi bohatý a vlivný. Ale nikdy to nedostavil, zemřel dřív, než zámek byl dostavěn a jeho dědicové už o to neměli takový zájem, takže zámek opustili a byl nedostavěn až do 19. století.
2: Co bylo tím impulzem to koupit?
1: Tady jsou velké sály a ty jsem já potřeboval na prezentaci sbírek. Všechny stropy jsou pojednané od současných umělců, tenhle je od japonského umělce, japonského sochaře, Zrcadlo do nebe.
2: Vstoupili jsme do oranžového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z té klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
2: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Andrlové, malířky z Klatov. A musíme se podívat od začátku, to je klasický téma, přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
2: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tady jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka ex libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
2: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.
1: Největší práce od Váchala, Uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
2: Josef Váchal tady pobýval?
1: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
2: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
1: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly co společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady je Josef Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Madeleine Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, který mu se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
2: Poslední Váchalovský sál je věnován volné grafice a cyklům. Na stropě je opět dílo současného umělce Jiřího Surůvky.
1: Tato práce byla připravena pro Bienále v Benátkách, ale slovenská strana to odmítla, takže nakonec skončila tady.
2: Zámek Týnec je ideálním typem na výlet, který propojuje historii, současné umění i příběh záchrany památky.
1: Co jsem slyšel, je to jediné místo, kde se projevuje takováto symbioza moderního současného umění s památkou.
0: Říká majitel zámku v Týnci u Klatov a zároveň vášnivý sběratel umění Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

A je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zdali jde o přívoz Vyšehrad, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B, jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy a tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné, tedy podrobnosti najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tedy říkám podrobnosti, znění otázky, máte tam také reportáže, které jsme vysílali, máte tam fotografie ke každé reportáži. No poslechněte si, Jolana Nováková vám nabídla informaci o pražských přívozech, třeba se právě tam skrývá správná odpověď na tu dnešní otázku. Tak přemýšlím, co bych vám ještě řekl, co bych vám prozradil. Nic, tak pokud se za chvíli vydáte na výlet, tak si to užijte. Nezapomeňte se včas vrátit, tedy pokud hodláte být někde přes noc, protože zítra další nedělní výlety startují ve stejném čase, tedy ve 13 hodin a 4 minuty. U mikrofonu určitě bude Pavel Kudrna. Hezký den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Teplicích dnes pokračuje zahájení 872. lázeňské sezóny. Akce potrvá do neděle večer. V Lounech dnes pořádají rodinný den v pohybu. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Čekejte ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. V Teplicích dnes pokračuje zahájení lázeňské sezóny. Program nabízí koncerty kapel různých původů a žánrů na několika scénách, výstavy, přehlídku historického šermu i pouťové atrakce. Dopoledne zástupci církve požehnali lázeňským pramenům. Dnes také na scéně za Domem kultury vystoupí v 17.15 například zpěvačka Berenika Kohoutová nebo v 9 hodin večer na Ptačích schodech

0: místních spolků a tanečních skupin. Celým dnem bude doprovázet hudební program. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současných zákonů. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
2: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
1: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ně žádný racionální důvod. V brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií se zastavil provoz. Soud místním obcím schválil demonstraci proti intenzivní dopravě. Auta projedou znova od večera. V údolí ale žádný dopravní kolaps nevzniká. Situace je podle expertů z obou stran hranice nad očekávání klidná. Kolony se netvoří. Průsmykem loni projelo asi 14 milionů osobních a nákladních aut.
3: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno nebo pojilo jasno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, zejména na jihozápadě území i četněji. K večeru bude srážek a oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, zejména na severovýchodě a jihozápadě kraje 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor na dálnici D8 na 58. až 59. kilometru u Radejčína. Pravý jízdní pruh je uzavřený kvůli odstavenému vozidlu a velmi opatrně na Děčínsku na silnici 13 v Markvarticích u benzínové pumpy komplikuje průjezd nehoda 3 osobních aut. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Co v učebnicích nebylo, co nabídne nový pořad o osobnostech Česka i co všechno nabízí výlet do Jiřetína pod Jedlovou, se dozvíte v našem pohodovém odpoledni, které právě teď začíná písničkou Lenky Filipové a její dcery Leny.
3: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Právě dnes probíhá zahájení lázeňské sezóny v Teplicích a tak se velmi hodí příspěvek o historii lázeňství. Právě do tohohle historického období se totiž ponoříme společně s Martinem Písaříkem. Prozradí nám, jakéže město se může v Čechách pyšnit lázeňským primátem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: zasažen.
1: Tomáš Klus o lásce a ten o tom něco ví. Od 1. června a pro vás budeme mít ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho jako hosta k mikrofonu pozvala Bára Kvapilová.
2: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
3: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
2: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
3: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
2: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
3: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
2: A co tréma? Bojujete s ní?
3: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
2: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
3: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
2: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
1: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině a začínáme už v to pondělí, které je před námi, tedy 1. června.

O půl třetí nám zpívali Kleopatry. Posloucháte Český rozhlas Sever. K jehož budově v Ústí nad Labem se nesou zvuky ze zdejšího letního kina. Právě tam totiž už od 12 probíhá Family Fest, zábava pro celou rodinu, a to až do 10. večerní. Tak pokud nevíte, co s vlastními dětmi, můžete vyrazit třeba sem. Nebo pokud to máte blíž do Děčína, tak na tamní Labefest. Ten probíhá na Smetanově nábřeží a je také plný zábavy pro celou rodinu. Chybět v našem přehledu akcí, které se dnes konají, pochopitelně nemůže chybět ani už v téhle hodině několikrát zmíněné zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. I tam je zábavy nepřeberně, takže si vybere skutečně každý. No a abych přidala taky něco nefestivalového, tak vás pozvu do kostela na Nebevzetí Panny Marie v Církvicích. Tam od 16.15 začíná koncert v rámci jazzových Církvic. V kostele vystoupí americký zpěvák a showman Lee Andrew Davidson za doprovodu kontrabasu Víta Fialy. Zajímavé pojetí nejen gospelových písní můžete slyšet v Církvicích. Tak já věřím, že jste si z napízených akcí vybrali. A pokud máte svůj vlastní program, vůbec nevadí, jenom u toho dál poslouchejte Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: Pokud rádi trávíte víkendové dny na výletech a poznáváním nepříliš vzdáleného okolí, mám tady tip pro vás a celou vaši rodinu. Bavit totiž bude nejenom vás, ale taky vaší drobotinu. Na Jedlové hoře na Děčínsku se můžete samozřejmě rozhlédnout z rozhledny, ale taky si tu můžete vyzkoušet své dovednosti v lanovém parku nebo třeba zkusit jízdu na koloběžkách. O tom všem si Eva Bucharová povídala s provozovatelem lanového parku Františkem Maškem.
2: Je to lanový park o 12 překážkách. Poslední překážka je ziplina, kterou mají děti nejraději. Je to 5 až v 7 metrech. Děti musí překonat to, že vylezou a ze spoda to nevypadá, ale nahoře jsou v těch 5-7 metrech a je to celý úplně jiný. Jo? Změní se vám úplně svět.
3: Lanové centrum je mezi stromy. Lana jsou přivázaná na stromy a děti, které tam poskakují jak opičky nebo šplhají, mají normálně regulérní horolezecké úvazky. Děti na tom lanovém centru neprovázejí školení horolezci, ale můžou to být klidně rodiče nebo nějaký učitele nebo nějaký průvodci, kteří jsou vlastně předtím, než si jdou hrát, mezi stromy vyškoleni.
2: Pro školu je náš odborný instruktor, který na to má certifikaci. Když rodiče se necítí a nemůžou jít, tak s nima jde náš jako dozor.
3: Dobrá, tak jsme se vydováděli v lanovém centru a teď sjedeme do Jiřetína pod Jedlovou. Na té Jedlové hoře je půjčovna koloběžek. Jaké koloběžky to jsou?
2: Máme tam 4 druhy koloběžek, pouštíme děti až od 5. třídy. Když mají menší dítě, můžou si vzít koloběžku se sedačkou. Když mají větší dítě, ale ještě to nesjede, tak si můžou vzít terénní dextro, kde v podstatě si na tu koloběžku stoupnou a to dítě si dají před sebe a jedou s ním. Nahoře máme 21% klesání, každá koloběžka brzdí jinak a je potřeba si to nahoře pořádně vyzkoušet.
3: Učíte i přilby?
2: Půjčujeme i přilby.
3: Když nasedneme na koloběžku na Jedlové hoře, kde ji potom odevzdáme?
2: U spodní stanice vleku, bývalýho vleku Jedlová, na dolní stanici Adrenalin parku. Pak se dají koloběžky vracet na Jedlovském nádraží po dohodě a po dohodě se dají vrátit koloběžky i na náměstí nebo v rybništi, v kytlici nebo ve sportovním areálu v Krásné Lípě.
3: U dolní stanice vleku jsou další atrakce.
2: Máme tu obří houpačku, v podstatě vytáhneme až 14,5 metru, 4 až 5 metrů letíte volným pádem, přetížení 2G a během 2 vteřin tam máte 72 km v hodině. Je to velké zrychlení.
3: Vedle té houpačky je tak vysoký sloup, jsou na něm, jak vidím, horolezecké chyty, ale i schůdky. A ten je vysoký jak?
2: 10 metrů, vylezete nahoru 10 metrů a z 10 metrů můžete skočit dolů. Ten naviják vás furt jistí, jedete dolů a jedete pomalinku. Je to celou dobu jištěný tím navijákem, že v podstatě tam nemáte žádný volný pád, nic. Jste furt zajištěný, že jedete plynule, opatrně dolů.
1: Prostě spousta zábavy pro všechny, pro každého, kdo má rád trochu adrenalinu i pro toho, kdo raději stojí nohama pevně na zemi. Do Jiřetína pod Jedlovou vás zvali František Mašek a Eva Bucharová.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Krásné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever, je 14 hodin a 49 minut a my vás teď upozorníme na jeden velmi zajímavý galerijní počin. Adriana Šimotová, jedna z největších osobností českého výtvarného umění, by se v srpnu dožila 100 let a k oslavám tohoto výročí přichystala galerie Benedikta Rejta v Lounech výstavu s názvem Rozhraní a ta výstava už zítra končí. Ještě před koncem ji viděli lounští školáci.
1: Začneme nejdřív tím, že se koukneme. Koukneme se, jak Adriana vypadá.
2: Nemám nějakou
1: úzkost. Ale to si myslíš, jo? Já teď jdu na... Jo, tak má třeba hodinky, jako to je ten fakt, jo? To, že má hodinky, je fakt, a to, že má úzkost, my si domýšlíme.
3: Končí výstava Adriany Šimotové v galerii Benedikta Rejta v Lounech a kurátorka Lucie Barvínek-Šiklová nám může představit, co je tu k vidění.
4: Jsou tady k vidění velkoformátové perforace na papíře a jsou to taková ta podle mě jako nejikoničtější díla, kdy ona pracuje s papírem velkého, opravdu monumentálního formátu. Je na nich lidská figura, která je samozřejmě monumentální. Tady jsme opravdu jako v společenství titánů, kteří na sebe jako přebírají tu tíhu světa.
3: Galerie Benedikta Rejta má ten prostor, kde ti giganti vyniknou.
4: Právě, když jsme začali přemýšlet o výstavě tomu stému výročí Adriany Šimotové, tak jsem si říkala, tady my potřebujeme a uplatníme právě tyhle ty velkoformátové věci, které jako jindy třeba zdaleka tak nevyznějí. A vlastně ony jako v té své velikosti, v tom svém nadrozměru evokují jako antický sochy. A pro mě vlastně jako dílo Adriany Šimotové je nějakým způsobem stvárnění toho archetypu antické tragédie.
3: Vysvětluje kurátorka galerie Benedikta Rejta Lucie Barvínek-Šiklová. Gigantická díla nás přesahují i tím rozměrem. Je ten rozměr to, proč se vystavuje tak málo?
4: Já myslím, že se vystavuje tak málo, zejména kvůli tomu, že věc na papíře můžete vystavit maximálně na 3 měsíce. Musí to být samozřejmě osvětleno s patřičnou šetrností a po těch 3 měsících se to správně má schovat do depozitáře na 3 roky.
3: Srpnové sté výročí jedné z nejvýraznějších českých umělkyň 20. století připojenou ještě 2 výstavy. První z nich začíná už v sobotu 6. června v Pražském muzeu Kampa a na říjen je připravená v Moravské galerii v Brně. Z Lounu Robin Rerich, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji poskytne informace o aktuální péči i rodinám klientů. Mezi Kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí jezdí historické vlaky. Opozice dál odmítá převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Oznámení premiéra na tom nic nemění. Čekejte ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty 25 až 28 stupňů v noci se ochladí. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. V Ústeckém kraji vznikají výcviková centra pro pečující. Projekt hrazený z operačního programu Spravedlivá transformace přijde na 230 milionů korun. Je do něj zapojených 38 pečovatelských služeb s 500 pracovníky, kteří se starají o zhruba 5000 lidí. Náročnou částí projektu je vývoj softwaru pro plánování a evidenci úkonů nebo organizaci práce v terénu, pokračuje projektový manažer Ladislav Marek.
3: Potom to je jako unikátní v tomhle projektu, že chceme, aby ty informace v tom aktuálním čase měli i ti neformálně pečující, tak my říkáme těm rodinným příslušníkům. Budou mít informace o tom, že tam pečovatelská služba byla, co se tam odehrálo, kdo tam byl, v jaký hodinách.
2: Příznivci železnice si o víkendu připomínají 140. výročí založení sklářské lokálky mezi Kamenickým Šenovem na Českolipsku a Českou Kamenicí na Děčínsku. Mezi oběma městy jezdí historické vlaky.

0: empíře se dál projednávat nebude.
1: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Mezinárodní letiště v Mnichově po dočasném uzavření obnovilo provoz. Německá policie uvedla, že letiště bylo mimo provoz potom, co jeden z pilotů spozoroval neznámý dron. Podle německého týdeníku Focus po bezpilotním letounu pátrají vrtulníky. Sport. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15:20 bude Švýcarsko hrát s Norskem, ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Počasí. Čekejte ojediněle přehánky nebo i bouřky k večeru, ubývání srážek a oblačnosti, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, v noci pak bude polojasno až skoro jasno a teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. V neděli ráno a dopoledne bude většinou polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Chomutovsku, na silnici 223 u Křimova havaroval motorkář. Vyjeli tam záchranáři. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: O stále poněkud palčivých česko-německých vztazích, ale i o lebce svaté Zdislavy, která se po krádeži právě dnes vrátila na své místo, budeme mluvit v pokračujícím pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. S ústeckými meteorology vám v něm nabídneme nejaktuálnější informace o počasí a taky vás pozveme do kina. Bude toho mnoho a bude to pestré, tak pěknou sobotu s námi.
2: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Do baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí se dnes vrátila lebka svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii pachatel ukradl před 18 dny z bočního oltáře. Policistům se ale podařilo ji vypátrat a vrátit církvi. Na místě je naše reportérka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Odkrytou lebku svaté Zdislavy přinesli dva restaurátoři do baziliky během slavnostní poutní mše krátce před polednem. Ze zvuku litanii ji předali pražskému arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, který ji pozvedl nad hlavu a následně ji položil na hlavní oltář. Chrám byl zaplněný věřícími i poutníky, další lidé stáli v uličkách, mezi lavicemi a mnozí také venku. Většina návštěvníků přijela právě proto, že jde o poslední příležitost vidět relikvii veřejně vystavenou. Na místě byli také kriminalisté, kteří se podíleli na jejím vypátrání. Těm následně arcibiskup Přibyl předal čestné vyznamenání za jejich zásluhy. Lebka bude na oltáři vystavena do večerních hodin. Poté ji restaurátoři uloží do trezoru a budou ji kontrolovat, jestli dobře schne, jestli se na ní nedělají prasklinky a následně se rozhodnou, kam ji uloží.
0: Kateřino, připomeň prosím stručně, co přesně se s relikví vlastně stalo.
1: Lebku svaté Zdislavy před 18 dny ukradl 35-letý pachatel krátce před začátkem mše. Aby se k relikvii dostal, rozbil skleněnou schránku na bočním oltáři. Podle policie se jím vystavováním nesouhlasil. Lebku proto odnesl, zalil do betonu a chtěl jí sám pohřbít. Kriminalisté relikvii po několika dnech vypátrali a zajistili. Dnes se tak po pečlivém ošetření restaurátory mohla naposledy ukázat veřejnosti.
0: Říká Kateřina Kučerová, která se za nás zúčastnila slavnostní poutní mše v Jablonném v Podještědí. Děkujeme za informaci a zprostředkovanou náladu z celé akce. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Marek Ztracený o létě roku 1995, my o roce 2026, konkrétně o 30. květnu, který právě prožíváme, a to s meteorologem Janem Hrubým. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: U nás to dnes dopoledne vypadalo, že bude pršet. Oblohu překryly takové opravdu těžké, šedivé mraky, ale nakonec z nich nic nevypadlo. Pršelo tedy někde v Ústeckém kraji?
1: Ano, na pár místech se srážky opravdu vyskytly, dopadly na zem, ale těch míst je opravdu málo a nejvíce nám spadlo srážek na stanici Měrunice Žichov, a to celých 0,6 mm, takže ani ne jeden milimetr v těch maximech.
0: Chápu, v podstatě to tedy nestojí za řeč, tak už o tom nebudeme mluvit a podíváme se na teploty, přestože se mraků objevilo víc než v těch minulých dnech, tak je venku pořád dost teplo.
1: Je to tak, aktuálně na stanicích měříme od 22 do 26 stupňů Celsia, ale v Doksanech máme aktuálně i 28 stupňů Celsia a na horách máme teploty okolo 20 stupňů Celsia.
0: No a teď je pro nás důležitý výhled na další den, protože jsme uprostřed víkendu a chtěli bychom si ho užít. Na druhou stranu všichni tak nějak cítíme, že kdyby zapršelo, vůbec by to nebylo špatně. Takže co nás čeká? Zase jenom mraky, nebo už tentokrát skutečně zaprší, aby se příroda trochu napila a nadechla?
1: Tak vlastně ještě v noci a ráno očekáváme málo oblačnosti na obloze, ale už během zítřejšího poledne, odpoledne začne oblačnosti přibývat a během odpoledne a večera se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a bouřky mohou být ojedinělé i silné. Ano, to už je vydána i výstraha, která je v platnosti od zítřejší 12. hodiny v poledne až do půlnoci, a právě v těch bouřkách se očekává nárazy větru až do 20 metrů za sekundu, intenzivní déšť anebo i menší kroupy, ale tu výstrahu budeme ještě zítra upřesňovat. A co se týče teplot zítra, tak ty nám vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, ale na severovýchodě Ústeckého kraje očekáváme teploty do 25 stupňů Celsia.
0: Říká meteorolog Jan Hrubý, já moc děkuji za ten výhled stran víkendového počasí. My si počkáme na to upřesnění o tom, kde přesně bude bouřit, i když takové ty letní bouřky se nepředpovídají úplně snadno. Přesto budeme vyhlížet ty aktuální informace. Pro teď děkujeme, hezké odpoledne.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová a její Meteor lásky. A kdybych chtěla navázat na tuhle píseň, řekla bych, že do českých kin jako meteor vtrhla nová česká komedie. Já tedy na ty komedie a na české už vůbec moc nejsem, ale tuhle si pravděpodobně ujít nenechám. Je to totiž nový film Jana Svěráka. Do kina vás teď pozve Milan Král.
1: Filmové tipy. Do kin zamířila nová česká komedie Pět švestek. Rodinný film, nebo lepší bude film Rodiny Svěráků, je dílem režiséra a scénáristy Jana Svěráka a kameramana syna Františka Svěráka. Jen dědečka tentokrát vynechali. Jaký děj vás čeká? Věra žije sama a už jí v životě zdánlivě nic nečeká. Zasteskne se jí po době, kdy bývala opravdu šťastná, když jezdila s přáteli na moře. Ze staré party však zbyly jen trosky a není jisté, zda takové dobrodružství vůbec zvládnou. Přesto zatouží ještě jednou společně vyplout na otevřené moře vstříc idylickým zátokám a západům slunce. Netuší, že největším ohrožením jejich výpravy nebude moře ani staré křivdy, které během cesty vyplují na povrch, ale vlastní děti, které nemají pro bláznivý výlet starých rodičů pochopení. V rolích rodičů uvidíte Lenku Termerovou, Danu Syslovou, Oldřicha Kajzera, Petra Kostku a Jana Vlasáka. Starostlivé děti pak zastoupí Petra Špalková, Petr Lněnička, Judit Pecháček a Marek Adamčík.
2: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: O čem se mluví?
1: O víkendu se konal sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. A právě tahle akce vnesla do veřejného prostoru znovu otázky, které se týkají i našeho kraje. Jak moc ovlivňuje sudetská minulost naši současnost? Dnešní téma pořadu O čem se mluví. Téma pro historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurku. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?
1: Proč je téma českých Němců stále citlivé? Ptám se historika Tomáše Okurky. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Možná si nejdřív ale pojďme udělat pořádek v tom, kdo jsou čeští a kdo sudečtí Němci. Je v tom rozdíl a je významný?
2: Rozdíl v těch termínech určitě je. Vlastně pojem čeští Němci se vztahuje na delší časové období, čili vlastně o Němcích v českých zemích nebo o německy hovořícím obyvatelstvu v českých zemích můžeme hovořit už od středověku. A pojem sudečtí Němci se objevuje vlastně nejprve na přelomu 19. a 20. století, ale vlastně prosazuje se až v meziválečné době, takže právě tedy, pokud hovoříme o sudeckých Němcích, tak by se to většinou vztahuje tedy k tomu období meziválečnému a potom také pro období po skončení druhé světové války.
1: A právě tohle období a tedy i téma sudeckých Němců je stále poměrně citlivé. Proč?
2: Já si myslím, že je to kvůli tomu, že se česká společnost zatím nedokázala s tím tématem dějin českých Němců a těch česko-německých vztahů a česko-německých dějin úplně vypořádat. Netýká se to pouze tedy toho tragického konce soužití ve 30. a 40. letech 20. století, ale i toho dřívějšího období, protože Němci v českých zemích žili společně s Čechy po mnoho staletí. Po většinu té doby to soužití bylo víceméně bezkonfliktní. Teprve v 19. století se objevuje moderní nacionalismus, který ten vztah komplikuje. A potom tedy to soužití Čechů a Němců končí tragicky v těch 30. a 40. letech 20. století. Nejprve v období nacismu, kdy tedy Němci se pokusili tento prostor a velkou část obyvatelstva germanizovat a mnoho lidí, mnoho Čechů bylo tady v té době popraveno a nebo zemřeli v koncentračních táborech. A potom tedy definitivně to soužití končí po konci druhé světové války nuceným vysídlením Němců z Československa.
1: Já jsem začala zmínkou o Landsmannschaftu. Proč má 80 let po válce tahle organizace tak špatnou nebo minimálně kontroverzní pověst?
2: Tak ono to vychází částečně i z té samotné minulosti.
1: Kdo jsou jeho členové vlastně?
2: Ta organizace má samozřejmě dlouhou minulost a ta poválečná minulost sudetoněmeckého Landsmannschaftu je do značné míry kontroverzní. Byli tam i ve vedení Landsmannschaftu lidé radikální, byli tam vlastně lidé, kteří měli nacistickou minulost. Ale to, co si myslím, že je dneska tady v té diskuzi důležité, je to, jakou proměnou Landsmannschaft prošel v posledních zhruba 10 letech. Já tady můžu přinést i vlastní zkušenost, protože jsem navštěvoval sudetoněmecký sjezd už zhruba před 16 lety jsem tam byl poprvé a tehdy ještě na tom sudetoněmeckém sjezdu panovala dosti nepřátelská protičeská atmosféra. My jsme tam tehdy byli na pozvání organizace Zelligergemeinde, to jsou sudetoněmečtí sociální demokraté, kteří nás oslovili, abychom tam ukázali výstavu o sudetoněmeckých odpůrcích nacismu z Československa. A tehdy vlastně ty reakce části těch návštěvníků byly ještě poměrně negativní. Ale vlastně v posledních letech tam velmi důležitým předělem byl rok 2015, kdy byly ze stanov sudetoněmeckého Landsmannschaftu vyškrtnuty zmínky o tom, že usiluje o navrácení majetku. Mm-hmm. To byla tehdy zásluha Bernda Posselta, který vlastně tady to prosadil a dostal se tím i do konfliktu s tou radikální částí mm-hmm. Landsmannschaftu a vlastně vede se tam i soudní spory, které nakonec tedy to Posseltovo vedení vyhrálo a vlastně ta radikální část Landsmannschaftu odešla nebo byla vyloučena a od té doby, vlastně těch posledních 10 let, ta atmosféra na těch sudetoněmeckých sjezdech je velmi přátelská, je to vlastně místo takového setkávání jednak těch dneska už většinou potomků těch vysídlených sudeckých Němců, ale stále více i Čechů, protože velkou část návštěvníků dneska tvoří Češi i velkou část těch vystavovatelů dneska tvoří Češi.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Posloucháte pořad O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Jeho dnešním hostem je historik Tomáš Okurka. Společně si povídáme o sudeckých Němcích a o tom, proč je tohle téma stále živé a citlivé. Vzpamatoval se někdy náš region ze ztráty původního obyvatelstva?
2: Ačkoliv je to už více než 80 let po skončení druhé světové války a po nuceném vysídlení Němců z Československa, tak náš region se tady s tou ztrátou obyvatelstva dodnes zcela nevypořádal.
1: Kolik lidí tehdy muselo odejít?
2: No tak z Československa celkově byly nuceně vysídleny asi 3 miliony Němců, čili vlastně naprostá většina toho německého obyvatelstva, která tady před válkou nebo i během války žila, vlastně zůstala tady pouze malá skupina nebo mnohem menší část Němců zůstala v Československu. Jednalo se o v první řadě o lidi, kteří byli důležití pro hospodářství, mm-hmm. potom se jednalo o odpůrce nacismu, kteří byli uznaní jako antifašisté a potom o lidi ze smíšených manželství, ale vlastně tady ta skupina Němců byla potom v těch následujících desetiletích asimilována. A vlastně ty důsledky tedy toho vysídlení Němců z Československa pro ten náš region jsou podle mého názoru dodnes patrné, mimo jiné ve vztahu obyvatel, kteří tady dnes žijí, tady k tomu regionu, že vlastně ten vztah lidí k tomu místu, kde žijí, je velmi často slabší, než je to v jiných regionech České republiky a do značné míry je to právě ten důsledek poválečné výměny obyvatelstva.
1: Kdo tehdy ty nuceně odsunuté Němce vlastně v pohraničí nahradil, protože bylo nutné osídlit oblast? Kdo sem přišel a čí potomci vlastně ve velké většině jsme?
2: Přišla sem poměrně rozmanitá skupina obyvatelstva. Byli to jednak Češi z vnitrozemí, ale byli to i třeba Slováci, Maďaři a další skupiny obyvatelstva. A to, co bylo vlastně tady pro ten region charakteristické po skončení druhé světové války, byla značná fluktuace obyvatelstva. To znamená, že ti lidé sem často přišli a po poměrně krátké době zase odešli. Čili vlastně to zakořenění těch lidí, zejména v těch poválečných letech, bylo značně problematické a vlastně dodnes ten vztah těch lidí tady k tomu místu je velmi často slabý.
0: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
1: Historik oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáš Okurka je dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Je otázka sudeckých Němců něco, co zajímá dnešní třeba třicátníky? Je to pro ně téma?
2: Já si myslím, že to téma českých nebo sudeckých Němců je jednak důležité téma tady u nás v regionu.
1: Protože i pro ty mladší.
2: Myslím si, že by mělo být, protože to je vlastně věc, o které jsem hovořil na začátku, která se týká vlastně vypořádání se s minulostí. A pokud žijeme v regionu, který byl po staletí vlastně vytvářen většinou německým obyvatelstvem, tak bychom si měli také vytvořit vztah k tomu německému obyvatelstvu. To znamená, neměli bychom na tu německou část vývoje tady toho regionu pohlížet jako na něco nepřátelského, ale vlastně jako na integrální součást dějin tady toho regionu. Samozřejmě.
1: Daří se budovat tu vzájemnou místní pospolitost lidí, kteří žijí kousek od sebe, ale na rozdílné straně hranice? Daří se znovu uvést do života to vzájemné potkávání a soužití, spolužití?
2: Myslím si, že právě tady na těch stycích obyvatel a lidí, kteří navazují kontakty s tou německou stranou, tak to funguje už mnoho let velmi dobře. Je mnoho iniciativ přeshraničních, které třeba zvelebují různá místa, že jsou třeba společné sbírky na obnovu kostela v nějaké obci, nebo se konají různá sousedská setkání, třeba v nedávné době v zaniklé obci Fukov ve Šluknovském výběžku, a takových setkání je velké množství tady v té podpoře tohoto setkávání hraje třeba významnou roli Česko-německý fond budoucnosti, který i finančně podporuje vlastně takovéto přeshraniční aktivity a umožňuje třeba školní mládeži, aby vlastně se navzájem navštěvovala a poznávala tu druhou stranu.
1: A je právě tohle cesta, jak dosáhnout té, a teď použiju to slovo, které je poněkud zprofanované, normalizace situace. Je to cesta, jak se dopracovat k tomu, že náš region přestane být vykořeněný a stále nějak postižený tím, co se mu kdysi stalo?
2: Já myslím, že určitě, a že se to vlastně velmi dobře daří, že prostě tady ty kontakty na té občanské úrovni fungují velmi dobře. A právě, že i v posledních letech jsem měl pocit, že vlastně ty česko-německé vztahy už dávno nejsou tématem, které by mohlo vyvolat nějaký velký ohlas ve veřejnosti, byť se to vlastně v posledních desetiletích opakovalo, naposled třeba v roce 2013 při volbě prezidenta, kdy proti sobě stál Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg, proti kterému byla vlastně vytvořena silná kampaň, že hájí zájmy sudeckých Němců, ale vlastně poté to zase na poměrně dlouhou dobu utichlo a měl jsem pocit, že vlastně tady to poznávání vzájemné na té občanské úrovni převážilo, řekněme, nějaký ten konfliktní potenciál, ale jak se ukazuje teď v souvislosti s diskuzí o konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně, tak nadále v té společnosti tady to téma bohužel ten konfliktní potenciál má.
1: Říká historik Tomáš Okurka, který byl dnes hostem Českého rozhlasu Sever v pořadu O čem se mluví. Děkujeme za váš čas a třeba zase někdy naslyšenou.
2: Taky děkuji, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
0: Český rozhlas Sever, O čem se mluví?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Drobný lesní požár u České Lípy zastavil provoz na silnici 1/15, hasiči oheň rychle lokalizovali. Na místech po těžbě uhlí na Mostecku vědci zkoumají možnosti růstu rychle rostoucích dřevin. Češi poslali potravinovému ombudsmanovi za první 3 měsíce funkce přes 300 podnětů. Zítra bude většinou polojasno až oblačno a teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. Hasiči zasahují u požáru lesa u zahrádek na Českolipsku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí libereckých krajských hasičů Jaroslava Benešová. Podle ní šlo o drobný požár a rychle se ho podařilo lokalizovat. Kvůli hašení bylo na chvíli potřeba zcela uzavřít silnici 15 z Litoměřic. Provoz už se ale podařilo obnovit. Růst rychle rostoucích dřevin zkoumají vědci na testovacím poli na území hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Zjišťují, jak se takovým dřevinám daří ve srážkovém stínu v rekultivované krajině, kde má půda méně živin. Pokračuje Jaroslav Bubeník z Výzkumného ústavu pro krajinu.
2: Tu máme zhruba 20 různých odrůd nebo klonů topolů a vrb, pak tu taky zkoušíme pokusně zavádět agrolesnický systém, kde by se pěstovaly jednoleté plodiny a rychle rostoucí dřeviny.
0: Kromě dřevin zkoumá Výzkumný ústav pro krajinu na zarostlých plochách lomu ČSA i výskyt hmyzu, například střevlíků. Bývalá základní škola v Újezdečku na Teplicku bude po přestavbě sloužit jako domov pro lidi se zdravotním postižením. V budově, kterou před lety koupil Ústecký kraj, bude 12 lůžek pobytové služby pro klienty s mentálním postižením a s výraznými poruchami chování. Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka z ODS teď vzniká na přestavbu projektová dokumentace. Potravinový ombudsman řešil za první 3 měsíce

0: počasí.
1: Večeru čekejte ubývání srážek a oblačnosti, v noci pak bude polojasno až skoro jasno a teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. V neděli ráno a dopoledne bude většinou polojasno až oblačno, postupně se oblačnosti bude od západu přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, zejména na severovýchodě kraje 23 až 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor na Českolipsko na silnici 15. U zahrádek hořela tam louka a les, zasahují tam hasiči, můžete se tam zdržet. A na dálnici D8 na 30. kilometru ve směru na Prahu opatrně, na krajnici jsou tam odstavená dvě auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
2: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
3: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
2: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
3: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
2: No jak... Vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
3: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
2: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
3: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
2: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
3: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
2: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
3: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačím trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co to jsou bičí žlázy, že? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk.
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí.
2: Je to možná,
5: jak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody a tak.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těší se na vás Oskar Hess.

0: humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, jo. Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, že já jsem si říkala, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak, takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říkala, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. To jsem zrovna slyšel. Se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepe, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. A říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslil a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 metr und 20 kilometr. Nein, centimetr. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal toaletní. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alkron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožin z Bažin. Jožin z Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache já mám boty z umělé hmoty. Das ist ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuška, jak čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, to je vůl.
4: No jo, ale hlejte se, co kdyby jsme vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: No, teď má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Ježiš, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. To připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže vezmeme tu Petržilkovou.
3: No, vezmeme ty, co tam zbyli, a až sem jdou ještě ty, co jsou
4: tak, tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadáte velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: To ne, to je žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že?
0: To je humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Copak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gegů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. Ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíče klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150 a říká, jsi dobrý čeče, já jenom dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, mohu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
7: Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení příběhu o hledání mámy.
8: Pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
7: Dalším hostem je Barbora Vaňousová, odborná konzultantka ze spolku SEFAM.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: rychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře a vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle? Tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Veďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: Za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vy vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky,
3: že?
4: Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na
5: zelenou.
3: Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Snad se k tomu došlo.
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádkař.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás. Všechny,
5: co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Lebku svaté Zdislavy dobývali restaurátoři z betonu po kouskách přes 16 hodin. Třetí ročník festivalu knih, papíru a autorské tvorby vrcholí v Litoměřicích. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh ministra Klempíře. Zítra bude většinou polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. Přes 16 hodin trvalo restaurátorce Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Očištěnou a zrestaurovanou lebku dnes restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonem. Třetí ročník festivalu knih, papíru a autorské tvorby Záložka vrcholí v prostorách hradu v Litoměřicích. Dospělí i děti se mohou setkat a besedovat s autory a ilustrátory knih, seznámit se s nabídkou mnoha nakladatelství, zúčastnit se workshopů. Program končí večer v 8 hodin. Převodu financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vláda plánuje využít stávající zákon. Nebude už se tak zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. Ten připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Česká televize podle mluvčího Michala Pleskota zatím nebude nový návrh komentovat.
2: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ke změně řekl, že odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a mění výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s Babišem 9. června. Už třetí sezónu zahájil turistický autobus z Liberce na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovku, která po tragickém pádu před 5 lety stále není obnovená. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK Oty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě posílená.
3: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu.

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda 3 osobních aut překáží v Drážďanské ulici v Ústí nad Labem, už by tam měla být policie. A pozor na Česko-Lipsko na silnici 15. U zahrádek hořela tam louka a les, hasiči už odjeli, ale ještě se tam můžete zdržet. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy.

0: Dobrý den, na Českém rozhlasu Sever právě otevíráme další hudební legendy. Jako každou sobotu se i dnes společně vrátíme k těm největším hitům, které hýbaly světem v 80. a 90. letech. Od mikrofonu vás zdraví a příjemnou hudební jízdu přeje Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: Už za malou chvíli si připomeneme narozeniny australské popové princezny Kylie Minogue. A v našem abecedním seriálu se zastavíme u písmene F, pod kterým se skrývá rakouský hitmaker Falco. Domácí scénu dnes zastoupí kapela Burma Jones a také zpívající bubeník Vítě Vávra. Startujeme ale v Austrálii u formace Relive. Tahle parta z Melbourne patřila k hlavním představitelům tamní nové vlny a z písní Send Me an Angel v květnu roku 1984 naprosto opanovala německou hitparádu. Zajímavostí je, že se tenhle hit do světových žebříčků probojoval hned dvakrát. Podruhé se vrátil o 6 let později v remixované verzi, což jen potvrzuje, že jde o skutečnou legendu.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Z australského Melbourne pochází i naše další dnešní legenda. Navíc je to oslavenkyně, protože tento týden ve čtvrtek oslavila své 58. narozeniny popová princezna Kylie Minogue. Možná to máte podobně. Stačí vyslovit její jméno a člověku se okamžitě vybaví ta obrovská dávka optimismu a barevné videoklipy, které k té době neodmyslitelně patří. Pojďme se teď vrátit do roku 1987, kdy nás poprvé roztančila svým legendárním vláčkem a písničkou The Locomotion.

gratulací ještě chvíli zůstaneme, protože tento týden patřil i další velké hvězdě světové hudby. V úterý oslavil své 62. narozeniny americký zpěvák a multiinstrumentalista Lenny Kravitz. Připomeneme si ho hitem z roku 1998, který se objevil na jeho 5. studiovém albu a stal se jednou z jeho nejúspěšnějších skladeb. V překladu se jmenuje Odlétám, tak se pojďme na pár minut společně vznést. Tady je Lenny Kravitz a Fly Away.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Teď už je čas na naše pravidelné ohlednutí za zahraničními hity 80. a 90. let. Zamíříme k našim sousedům, abychom si připomněli, jak v tehdejším západním Německu v květnu roku 1983 vrcholila nadvláda domácí vlny, známé jako Neue Deutsche Welle. Jejím symbolem se také stal zpěvák Peter Schilling. Ten tehdy ovládal evropský éter hitem s vesmírnou tématikou, ve kterém vypráví příběh astronauta, jenž se ve své kapsli definitivně odpoutá od zemské tíže i kontroly z řídícího střediska. Písnička se jmenuje Major Tom.

Pojďme se teď přesunout do května roku 1990, který se do hudební historie zapsal jedním naprostým unikátem. Právě v tomto týdnu, přesně 26. května, totiž poprvé v dějinách obsadili prvních pět míst amerického žebříčku výhradně ženské interpretky. Mezi nimi zářila i rocková formace Heart. Jejich velká rocková balada tehdy v hitparádě kulminovala na stříbrné pozici a pro mě je to dodnes jedna z těch skladeb, u které člověk v autě prostě musí otočit volume doprava. Tady je jejich největší devadesátkový hit All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Teď už míříme k našemu abecednímu seriálu. Tentokrát vybíráme od písmene F. Pod ním se neskrývá nikdo jiný než nejslavnější rakouský zpěvák všech dob, Johann Helco, kterého celý svět zná pod pseudonymem Falco. Byl to naprostý fenomén, který za svůj život prodal neuvěřitelných 60 milionů desek. A začneme právě tou skladbou z roku 1981, která z něj udělala mezinárodní hvězdu. Já mám k jeho hudbě i jednu ryze osobní vzpomínku. Tuhle písničku jsem totiž poprvé slyšel z rakouského rádia, když jsem byl na návštěvě u tety v Brně. Tenkrát to pro mě byl zvuk z úplně jiného světa. Tady je Falco a Der Kommissar.

rakouské legendy zůstáváme i nadále. Po úspěchu komisaře Falco dokázal, že není jen hvězdou jednoho hitu a v polovině 80. let přišel s další peckou, která bodovala v hitparádách od Londýna až po New York. Falco v ní vzdává hold svému rodnému městu, ale udělal to svým typickým, lehce arrogantním způsobem. Naší dnešní druhou ukázku od písmene F otevírá hit Vienna Calling.

0: Naší jízdu s Falkem zakončíme skladbou, která v roce 1985 doslova rozdělila společnost. Zpěvák v ní totiž opustil svůj typický rap a nasadil masku dramatického vypravěče. Text popisuje příběh o zmizení mladé dívky a právě kvůli tomuto temnému tématu jí tehdy mnohá rádia odmítala hrát. I po letech z ní mrazí stejně jako v době, kdy vyšla. Na závěr našeho setkání s Falkem teď dostává prostor jeho slavná balada Ginny.
1: Ginny, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Pojďme se teď podívat, co se v osmdesátkách dělo na naší hudební scéně. V roce 1981 byl totiž na absolutním vrcholu popularity hit, který si tehdy broukal snad každý a možná i vy. Byla to doba, kdy se mezi největší hvězdy tehdejší pop music definitivně katapultoval zpívající bubeník Vítě Vávra. Tehdy šlo o naprostý úkaz, který fanoušci milovali natolik, že to v anketě Zlatý slavík dotáhl až na bronzovou příčku. Zkrátka hit, který k té době neodmyslitelně patří. Tady je Citronová holka.

U domácí scény zůstaneme i v našem dalším zastavení. Přesuneme se do května roku 1992, kdy v rádiích začal poprvé naplno znít hlas Bohouše Josefa. Možná jste tehdy, stejně jako já, přemýšleli, kde tahle parta přišla ke svému exotickému jménu. Ve skutečnosti za to mohla jedna populární knížka. Skupina Burma Jones si totiž název vypůjčila od jedné z postav ze slavného románu Spolčení hlupců. Plzeňští muzikanti tímto pohodovým hitem tehdy naplno prorazili a dodnes patří k nejoblíbenějším skladbám 90. let. Jmenuje se Samba.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Z českých luhů a hájů se teď přesuneme na světové taneční parkety. Máme před sebou dva pohledy na zahraniční scénu a začneme v osmdesátkách, konkrétně v květnu roku 1982. V té době v amerických i evropských hitparádách naprosto dominovala skladba, která se stala symbolem tehdejší pop music. Stála za ní britská parta The Human League, která patřila k průkopníkům elektronické hudby. I když jejich nejslavnější kousek Don't You Want Me vyšel o něco dříve, květnu 82. roku byl stále velmi populární.

osmdesátek se teď v našem druhém pohledu na taneční scénu posuneme přesně o 10 let dopředu, do května roku 1992. Právě tehdy totiž začal německý trůn i zbytek Evropy dobývat hit, který se zrodil ve Frankfurtu. Stála za ním formace Snap a jejich skladba se stala naprostým milníkem. Věřím, že i vy si hned vybavíte ten nezaměnitelný úvodní motiv, který tehdy rozhýbal každou diskotéku. Tady je jejich nejslavnější Rhythm is a Dancer.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Naše dnešní společná cesta za hudebními legendami je u konce. Doufám, že vám tyto vzpomínky zpříjemnily sobotu stejně jako mě. Než se ale definitivně rozloučíme, mám pro vás ještě jednu zastávku na britských ostrovech. Právě v těchto dnech roku 1985 totiž v tamní singlové hitparádě na 5. místě zářila jedna opravdu pohodová věc. Do tanečního rytmu noci nás tehdy pozvala americká sourozenecká skupina The Barge se svým hitem Rhythm of the Night. Od mikrofonu se loučí Mirek Tartárek a za týden se budu u dalších hudebních legend těšit opět naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Teplicích dnes pokračuje zahájení 872. lázeňské sezóny. Akce potrvá do neděle večer. Rychle rostoucím dřevinám se podle vědců na výsypkách lomu ČSA na Mostecku příliš nedaří. Změny ve vládě premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Zítra bude většinou polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti přibývat a teploty maximálně 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobrý podvečer. V Teplicích dnes pokračuje zahájení lázeňské sezóny. Program nabídne koncerty kapel různých původů a žánrů na několika scénách, výstavy, přehlídku historického šermu i pouťové atrakce. Dopoledne zástupci církví požehnali pramenům. Zaspívala například Berenika Kohoutová. V 9 hodin večer vystoupí na ptačích schodech zpěvák Reigo. Sobotní program zakončí ve 22 hodin a 22 minut slavnostní ohňostroj. 20 různých druhů klonů, topolů a vrb vysadili vědci z Výzkumného ústavu pro krajinu na testovacích polích v lomu ČSA na Mostecku. Jde o rychle rostoucí dřeviny. Výzkum se týká schopnosti dřevin růst ve srážkovém stínu v půdě s minimem živin. Podle člena výzkumného týmu Jaroslava Bubeníka se daří přibližně polovině vysazených stromů.
2: Vzhledem k tomu, že ty podmínky jsou opravdu extrémní, tak některé odrůdy to snáší lépe, ale většina spíš bez závlahy a roní a podobně přežívá, takže ty újmivosti se zpravidla prohybují něco kolem 50% v tom lepším případě.
0: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí.
0: Vietnam začátkem června propustí téměř 10 000 vězňů, mezi nimi také 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda. Podle agentury AFP se tak rozhodla u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok se z vězení dostalo rekordních víc než 22 000 vězňů.
1: Počasí.
0: K večeru čekejte ubývání srážek a oblačnosti, v noci pak bude polojasno až skoro jasno a teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. V neděli ráno a dopoledne bude většinou polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, zejména na severovýchodě kraje 23 až 25, na horách 19 až 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever.

S pořadem Hudební hledání přeje Petr Liftner. Ač jsme v některém z minulých dílů poslechli pár kousků z mé oblíbené Argentiny, tak teď se přímo podíváme na jednoho z tamních písničkářů. Jehož tvorba mi tak nějak natrvalo utkvěla v paměti. Jeho jméno je Abel Pintos.

Píseň Filozofia Viajera nám dospíval Abel Pintos, což je argentinský zpěvák a skladatel, narozený v roce 1984 ve městě Bahía Blanca v provincii Buenos Aires. Hudbě se začal věnovat už jako dítě a poslechněte dobře, už ve 13 letech vydal své první album Para cantar he nacido, v překladu Narodil jsem se pro zpěv. Pintos nejprve zpíval hlavně takový ten tradiční argentinský folk, ale postupně začal tvořit vlastní hudbu a hledat svůj vlastní styl. My dnes budeme poslouchat jeho album Sentidos, které vyšlo v březnu 2004 a zaměřil jsem se na něj právě proto, že jsem si na první dobrou hned vyhledal a oblíbil jeho úvodní píseň jménem Tu voz, neboli Tvůj hlas.

nám píseň Kisiera. A kariéra umělce, který nám ji dospíval, tedy Abela Pintose, se rozjela díky vystoupením na významných folklorních festivalech. Hlavně tedy na jednom jménem Koskín festival, kde získal kdysi ocenění pro objev roku. Na koncertech často spolupracoval jak s dalšími hudebníky, tak především se svou rodinou a budoval si pověst jednoho z největších mladých talentů argentinského folku. Argentinci vůbec berou folk jako takový národní sport, to mohu potvrdit, protože tím nemyslím jen hudbu, ale i styl oblékání, vaření, kulturu, na kterou jsou hrdí, a na festivalech neboli únorových karnevalech, v čas, kdy my slavíme masopust, se paří především na tradiční hudbu folkovou.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání Petra Liftnera a tentokrát tvorbu umělce jménem Abel Pintos. Představil jsem ho sice jako písničkáře, ale nenechte se mýlit. Například na Instagramu má 2,5 milionu sledujících a objíždí nejen celou Jižní Ameriku, ale samozřejmě tu a tam občas zavítá i do Španělska. Zpět do historie. Album Sentidos, které teď posloucháme, a později i to následující Reflejo Real, prý už tak nějak ukazovali jeho vyspělejší autorský přístup a větší hudební pestrost, alespoň tedy podle kritiků. Mezinárodní úspěch zaznamenal na festivalu Viña del Mar International Song Festival v Chile, kde získal 2 ocenění. A jeden z jeho největších triumfů přišel o něco později v roce 2012 s albem a DVD Sueño Dorado, které shrnovalo 15 let jeho kariéry. Nahrávka získala platinová ocenění a upevnila jeho postavení mezi největšími argentinskými zpěváky současnosti. A tak právě teď pustím před chvílí zmíněnou Sueño Dorado.

Abel Pinto je dnes považován za jednu z nejvýznamnějších osobností argentinské hudby a často bývá spojován s umělci jako Soledad Pastorutti nebo Luciano Pereira, ke kterým se třeba dostaneme v některém z dílů příštích.

Pro rekapitulaci 30letá kariéra, 15 desek, 13 studiových alb, 2 živá a popový i folkový písničkář, který si tu a tam i zaspívá s argentinskou filharmonií. To je Abel Pintos. A my se za chviličku přesuneme jak zpět do historie, tak k nám domů.

Kde kdo řek by ty se maj, když vidí okolní kraj, co ho zdobí z velký dály, pohádkovej úl, každý ho napadne hned, život je tam samej med, leč už z půlky zahynul. Jenom co projdeš skrze česna,

jedním voní propolis. A kde kdost cizí prti, možná by jim záviděl. Radši nechoď na oči včelám, co nikdo nevytočí, nebo z tebe zbyde měl. Se vzpůrným sběračem nektaru řeší se problémy postaru. A dál nikdo z trubců

0: Hudební hledání Petra Liftnera.
1: Míle a míle jsou cest, které zná. Jdou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

Valdemar Matuška původním jménem Vladislav Matuška nám dospíval písničku Vítr to ví. Narodil se 2. července 1932 v Košicích, ale celé dětství prožil v Praze. Hudební talent měl v krvi, maminka byla zpěvačkou v operetních divadlech ve Vídni a v Košicích, ale sám se zpočátku přímo uměleckou cestou nevydal. Vystudoval sklářskou školu a pracoval v tomto oboru v Poděbradech, což je dnes už méně známá kapitola jeho života. My, než budeme dneska v hudebním hledání pátrat po dalších méně známých písničkách od Valdemara Matušky, budeme pokračovat mou oblíbenou už od dětství Barborkou.

Přestože většina z nás zná hlavně hlas Valdemara Matušky, tak už se o něco méně ví, že hrál na řadu nástrojů. Nejčastěji na banjo, kytaru, kontrabás nebo bicí. A vystupoval s různými kapelami. V roce 1960 nahrál jednu ze svých prvních písní jménem Suvenýr a krátce poté se stal jednou z výrazných tváří divadla Semafor, kde od roku 1961 vystupoval po boku osobností jako Jiří Suchý, Karel Štědrý, Hana Hegerová nebo Eva Pilarová. Právě v 60. letech jeho popularita raketově vzrostla. Dvakrát získal cenu Zlatý slavík a několikrát skončil těsně na druhém místě. Pak už, jak víme a známe, kromě zpěvu se začal objevovat také ve filmech a pro filmovou tvorbu i sám začal psát písně. Tak pojďme k tomu Suvenýru.

0: hudební hledání Petra Liftnera.
1: Po babičce klokočí a pod mě strach a do očí padl ti prach.

Ke svému konci dospěl další díl hudebního hledání a tak věřím, že jsem vám s tvorbou Argentince Abela Pintose a vzpomínkou na Valdemara Matušku zpříjemnil sobotní podvečer. No a opět za týden se na vás od mikrofonu bude těšit Petr Liftner. Přeji vám příjemný zbytek soboty.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na hlavním oltáři v bazilice v Jablonném v Podještědí byla dnes naposledy k vidění ukradená lebka svaté Zdislavy. Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji poskytne informace o aktuální péči i rodinám klientů. Česko v neděli čekají bouřky, déšť může zaplavit podjezdy. Zítra ráno a dopoledne bude většinou polojasno až oblačno. Postupně bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Dohlížejí na ni policisté. Církev ji při svatozdislavské pouti dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež po tom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Jakmile to restaurátoři schválí, měla by lebka být uložená v hrobce, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
0: V Ústeckém kraji vznikají výcviková centra pro pečující. Projekt hrazený z operačního programu Spravedlivá transformace přijde na 230 milionů korun. Náročnou částí je vývoj softwaru pro plánování a evidenci úkonů nebo organizaci práce v terénu, pokračuje projektový manažer Ladislav Marek.
3: Potom to je jako unikátní v tomhle projektu, že chceme, aby ty informace v tom aktuálním čase měli i ti neformálně pečující, tak my říkáme těm rodinným příslušníkům. Budou mít informace o tom, že tam pečovatelská služba byla, co se tam odehrálo, kdo tam byl, v jaký hodinách.
0: Hasiči dnes zasahovali u požáru lesa u zahrádek na Českolipsku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí libereckých krajských hasičů Jaroslava Benešová. Podle ní šlo o drobný požár a rychle se ho podařilo lokalizovat. Kvůli hašení bylo potřeba zcela uzavřít silnici 15 z Litoměřic. Provoz už je obnovený. Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období sucha a voda by se tak měla vsáknout.
1: Počasí.
0: Na severu Čech bude v noci polojasno až skoro jasno a teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. V neděli ráno a dopoledne bude většinou polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, zejména na severovýchodě kraje 23 až 25, na horách 19 až 22 stupňů. Meteorologové v části kraje varují před bouřkami nebo vznikem požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží v Lovosicích na Terezínské ulici. Můžete se tam zdržet. A kvůli stavebním pracím je ve Varnsdorfu uzavřená část náměstí a Národní ulice. Objížďka je značená. Počítejte se zdržením. Český rozhlas Sever vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického, v jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být. A je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni. To nebyla naše iniciativa. To byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se

0: Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili, a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
1: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
0: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence, takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
1: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
0: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje, co všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
1: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být i mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samcem byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak, milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolu.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese nebo toho krásného řemesla nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní. V tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ty první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svůj nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty a aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za, jak z organizačních důvodů, velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
2: Krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
5: Na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají. Co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
2: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
5: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády a vládní zmocněnkyně, tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod ministerstvem spravedlnosti.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: Jednání o přesunu lidskoprávných agend se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
1: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka, jestli rady nakonec tedy podle něj zůstávají na úřadu vlády bez toho aparátu a tedy pravděpodobně i výbory jako poradní orgány těch rad. Ale jinou odpověď v tuhle chvíli nemám.
2: Když už mluvíte o Radě pro lidská práva, ta poslední schůzka byla 12. května. Jestli aspoň pod různě byla nějaká informace o tom, že ta agenda lidských práv se bude stěchovat?
1: Nebyla.
2: Jak vnímáte fakt, že se takové rozhodnutí konalo bez odborných konsultací?
1: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku. Je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
2: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
2: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro Deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého mezirezortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní, a že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
2: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
2: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
6: Změny k přesunu agend představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
2: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
7: Ti, kteří opouštěli to jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
8: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
7: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
9: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertízu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
7: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
2: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá změny ve své vládě. Uskutečnit by se mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Jakékoliv spekulace o výměně ministerských postů jsou podle premiéra Babiše nesmyslné.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaký rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané lampenflory, říká správce jeskyní Martin Kubalák.
5: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska jsou ve finále letošního mistrovství světa, když doma porazili Norsko hladce 6-0. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začalo před několika málo minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416, je to hlavní průtah městem, u prodejny Penny havarovala 2 vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici, přejeme příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé popularity.

0: Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v půl třetí.

0: ano, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to 7. místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve práci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jabloném Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Na jihozápadě a na severovýchodě republiky přechodně až oblačno. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a hlavně v jihozápadní polovině České republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě republiky budou jen ojedinělé. Maxima zítra většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic. Na 9. kilometru stojí osobní vozidlo, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité.

0: jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
1: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
0: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
1: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
0: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
1: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové šištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
0: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problémů 4 deci šťávy.
1: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
0: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
1: Teď jak to z toho stromu dostat?
0: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
1: Nebo můžu nechat na mrazáku
0: a pak to rozmrazit až při zpracování.
1: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakitníku dělat?
0: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
1: Je možné i sušit rakitník?
0: Liofilizovaný je docela zajímavý.
1: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
0: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
1: Tu kyselinu?
0: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
2: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rády hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břešťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břešťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břešťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustříhli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břečťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte. Ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku. Jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zališťujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo v eurooknu, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je to, co dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař Antonín Chudárek.
4: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Už třetí sezonu zahájil turistický autobus z Liberce směrem na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovou dráhu, která po pádu před 5 lety stále není v provozu. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
5: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první dva roky provozu jsme přepravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 a 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
6: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: O posledním týmu pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže se rozhodne zítra odpoledne. Slovácko doma nastoupí proti brněnskému Artisu. První zápas celek z Uherského Hradiště vyhrál vysoko 4-1.
0: Počasí.
2: Zítra bude velmi podobně jako dnes, nejdříve ale předpověď pro noc. Má být jasno nebo polojasno, na jihozápadě a severovýchodě republiky přechodně oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky. A hlavně v jihozápadní polovině republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přehánkách a bouřkách bude přechodně zasilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel. Uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
8: Dobrý den, to je pan Marván.
9: Co?
8: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
9: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
8: Prosím tě, co ještě děláš doma?
9: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?

0: začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
1: Počkej, ještě jdu dolů. Jo, jo, hned.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svěrací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotkou.

0: botou.
1: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená kupředu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Že ještě jedno, vetnu, vezmu libový, libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
2: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
1: Jak malí chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
2: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
1: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak jste zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
3: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím, kolego.
1: Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a
4: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nehodný štým.
1: No ne.
4: Žertujete, prosím, tak o kučerovi.
1: Já se snažím látku zpestřit.
4: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
1: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento, tento. Tento taky. Prosím, ještě jenom. Stisk prska zde tež. No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
2: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
1: Kolego, říkej si to sám. Říkej, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
2: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám šprým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám.
3: Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části. Krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Se uvnitř. Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeme mi motýku, budeme šroubovat, motýku dlátku.
1: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
3: Vevnitř je místo.
1: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
3: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
1: Jak tam asi vlezou?
4: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
1: Šňůra, a když jsem ti vyvolal, tak si vlez nějakou šňůra.
3: No to jsem nelez.
1: No, jenže tam se dostal samočině, ta šňůra ta je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
4: Ozdobě.
1: To se urve.
3: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
1: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
4: Automat. Jako bifet.
0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
5: No tak dobře, no tak Jirka Korn
1: Že bychom zaspívali spolu.
5: No. Jako no. Bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívá.
1: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když.
5: Gota. Pánové,
1: na žádné. Gota, není, počkej.
5: Počkej,
1: máme tady. Máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
6: 5, 4, 4.
1: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
5: On nebude tuto doma. No, není.
1: Vem si ho. Ne, teď.
5: No, tak ahoj.
1: Počkej.
7: Haló?
1: Haló, to je Karel Gott?
5: Počkej.
7: Haló?
1: Tady je Kajzer.
6: Jirka Korn.
1: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle.
7: Dobrý
1: večer,
7: pánové.
1: Dobrý večer. No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
5: No, vidíš.
1: Ne? Tak to jsou z toho pro noviny. God, no, telefon je zvaný. Ne, prosím vás, Karle, je vás tady opravdu nutí. Haló, co se stalo?
6: Co to by?
7: To nic, upadlo mi mejdlo.
1: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijeďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
7: Tak já jedu.
1: Fajn, prima.
5: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
1: A možná, že jo?
5: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
1: dobře,
5: jo?
1: A pak tě zavoláme.
5: Fajn.
0: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. Jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedů, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla.
7: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem o všem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televariété, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
6: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze. A on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už ne dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, teď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, vej. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, vej. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
7: Prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
6: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
7: Slyšel, méně vejte se,
6: ale já... sporách, páne. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
7: Hesla,
6: tak
7: prosím
6: mu říkám,
7: vás, nezlobte se.
6: Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, ne? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
7: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
6: Cvok,
7: ale ne, já...
6: Co?
7: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Ne, prosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. A kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka, pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás, haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi v dobách dávno minulých nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Herko, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tato moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Krytová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. Já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit. Mě to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeněc. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbej, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Ježišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. To je ještě, samozřejmě. Moment, jo. Haló? No. Pošlete mi SMS-ku. Já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme. Jo, moment, Hergot, mě to ní... Mám nějaký hovadu. Jo. Sakra. Jo. No, prosím vás, to se potom domluví, já teď nemám, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymrvi, do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaroš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No jo, Jaroš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopat, přicházím. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Už tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, jdi to tam i jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Sakra, vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču, ty prsty svoje od takovýhle
3: Hrgově jelita. Hrgově,
2: špatně, tak se neklepte jak ratlik. To je jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
5: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
5: No dobře,
2: ping.
5: No tak já to mačkám, ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
5: No, už se vám zvoní, no.
2: No zaplať, pán.
5: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
5: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagóny, to budou skladnice.
5: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
5: Co? Promptně. Ze zadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
5: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete. Hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota, Černochu.
5: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Pardon.
5: Karle, styďte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Mladé, zdravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečekaj.
5: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavězte prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře. Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
8: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
7: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
8: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
7: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
8: Jo, je tady, jméně mi okna.
7: No, a jak to?
8: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
7: Aha, tak Karel Šík, jméně okna, co děláte vy?
8: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
7: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
8: No, tak
7: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
8: Děkuji.
7: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
9: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
7: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
9: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
7: No, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
9: Ano.
7: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
9: Ano.
7: Co myslíte, byla by vaše tvář, vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
9: Ano, já bych rád.
7: Jo, no to...
9: Sám, potom...
7: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
9: Já
7: bych schválí. Mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
9: Je to nutný, aby...
7: Je to nutný, se... velice nutný je to.
9: On se vymluvá se, že na to špatně vidí. Já bylo trošku poboženu, a to dodělá vám, když přijdeme, no.
7: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
9: Tak jo, tak nashledanou.
7: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
10: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Mami, prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to udělám. Zazvonil telefon, má na to světla. Kluková, prosím. Haló, co chcete? Jednou přijela ke mně mě, když jsem ještě byla prostě nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkám mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Říká, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídá, no je asi 3:15. Jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím. Já jsem říká, prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
0: No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Sobotní noční linka právě začíná. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice, ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. No. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mi dala pusu, no, nechá se ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá se od tebe sahat na vlasy, no tak na tím budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, že co to znamená.
2: Hodně ty copánky, jo, co mají dobrý, ty holky. Fajn.
1: No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě jako nějakých ve 18, 17, spíš 18, že bychom se přesedli někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, no. Pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18?
2: Jo.

0: To je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
1: Mně se na nich líbí, jenom jak voně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
0: Fajn, tak je pozdravuji a můžeš ji říct, že jsi o ní mluvil v noční lince, uvidíš, co tě na to řekne.
1: Pozdravuji ti Jarka Barboříková, tak no, nebojte.
0: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku nebo za totality můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. Ale spíš by měl takový dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl a tím pádem už je tam dlouho, tak bude mít i rakouské občanství. Že v některých státech ta možnost je, ta v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mm-hmm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jako svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je, pojďme,
0: pojďme teda k tomu, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady. No, ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezměním, je to jeho rozhodnutí a respektu. Že?
0: No a jak často se vídáte?
1: No teď jsme se neviděli už 3 roky. Naposled jsem ho viděl na poušbu mé ženy, no, ty to tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně v háji, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo, takže ono časově, spíš by bylo malo dobrý přijel za mnou, no, ale jako můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak třeba mu to napíšu ve SMS a luky do nechcu, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mě líbily ty lány těch tulipánů, no to bylo strašně krásný. Pak takové ty větrné mlýny, ale já si myslel, že se tam lelo obilí, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knížku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrné mlýny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ho měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký kvůli syna, jo, protože my potřebujeme ze sídem jeden druhý, jo, takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco závěrem?
1: Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Žebikách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno, ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak se to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, maminka, pravda, ano. Ne ta partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap je teda nemocný a my jsme jeli s těma vnoučatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něho sat, protože on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme list, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku, já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nasečím, je, že jo. Já umím německy trochu víc a jsem taková víc pod huby, jak se říká. A nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím, ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl, protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom v Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. A tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tom Torontu domluvit. Tam prostě oni chtějí. Pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou. Já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo. Tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není. Tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit. Je to zajímavé. I blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, já bych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jako by to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, ale 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří, ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží, tam je třeba polská čtvrt, slovenská čtvrt, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhovalec třeba z ty Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
0: no Hani, čas je neúprosný. Budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré. Děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
1: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
0: Dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
0: Dvě srdce se často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Řízkojová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych se tak ráji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. No ale to je jenom vzpomínka. Mm-hmm. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady
0: Ježí, ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní, ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači, všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte, každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snaží seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Vietnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i ony mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty s nimi, když jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
1: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
0: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
1: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která ovdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodný, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako ty její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleti, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn od té sestřenice si opravdu tu černošku vzal a odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
0: No tak máte jim to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte něco blížšího třeba, co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
1: No to náboženství, ta víra.
0: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
1: No proto, protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo,
0: myslíte,
1: ale i prostě styl.
0: Myslíte,
1: toho,
0: že ta rozdílná víra může být někdy důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
1: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano.
0: Mm-hmm.
1: Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
0: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců. Uvidíme. Tak budeme držet,
1: pokud
0: aby teda příběh
1: mě.
0: Z těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
1: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
0: Bála byste se teda té cizí kultury a těch
1: Bála
0: rozdílností?
1: Bála bych se, určitě.
0: No, je
1: já
0: pravda, že ty zvyky mohou být
1: opatrná.
0: Ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie, mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
0: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá anebo spíš škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě. Vždycky se dívali na lidi takový jako z toho pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojili pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. Jsme měli svatbu 91. Uhum. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
0: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
1: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
0: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
1: Velice taková milá, milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
0: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
1: O všeho, všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, blíny, ruský, všechno. Čínský. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
0: A děti mluví tedy oběma jazyky?
1: No, máme syna jednoho, ale mluví oběma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
0: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko, je to Česko.
1: Jo. A manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. Naše místo je Vysočina.
0: Tak.
1: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce. Na třech studních.
0: No, krásné, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
1: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc vám přeje Jarka Barboříková, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kultur. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky,

0: vynikajícího učitele Němce a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy: Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí. No. Naučila jsem se ale taky jako dost, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem cestovní kancelář, to vlastně nebyla. Já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo, tak ten byl ale velice těžký, to jsem si nikdy nemyslela, že...
1: V čem nejvíc? Že
0: když se... Prosím?
1: V čem nejvíc?
0: No, právě to říkám. A přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu. Jo, že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dále. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. ale

0: ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
1: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přišli k té pointě.
0: A to mám říct teda teď co, jak no. Se tak...
1: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit, klidně to dopovídejte, to co jste řekla.
0: No, že bych to už neopakovala, že už bych se nestěhovala do ciziny, do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě, byl ten domov i u mě, že, to je samozřejmě, ale... A taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
1: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky, nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům, ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu a to my máme moc rádi.
0: Ano, no, takže mějte se všichni, vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
1: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Eliška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Eliško, vítejte.
1: Já jsem to, když šla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad, protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, protože teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo, a žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili. Tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak je na druhou stranu, tady v Slovensko máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám rodinu, tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci. Naštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tím Slovensku jako víc.
0: Měli jsme tu dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde tam, se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak to o tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A podle to mě. Je pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
1: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, to se mnou do porodnice.
0: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
1: U Vyškova.
0: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátele z Moravy. Jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočištinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka jeho vzkaz. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. Ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval v Slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 1:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli čeští bratři, 2 měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, 2 si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel 68. do Chicaga, kde jako byl ten, ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volna, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak a už prostě jsme si udělali plány a takový ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče, mamka tady s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis z trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
0: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
1: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tu tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad, no, po celém světě.
0: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, no, děkuju, že jste s náma vysílala.
1: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce. Vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve Vsetíně na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, no, holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Kojetina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly, nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, no je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva
1: pro mě
0: a má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: No, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. To bych, do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam přijel zase můj bratranec tady z Novosad. No to je byl mýho tatínka nejmladší bratr. No, a ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako starý, to byl můj strajda, který mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, to je kousíček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli, on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu, no a ta Vlasta, co si ta manželka jeho si potom, jestli se vdala, já nevím. Já tu se taky neslykám. No já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát, z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště na slyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vztahy napříč hranicemi, dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Po nocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, a ta druhá, ta si ho našla někde po internetu, no tady měla nějaký vztahy, no se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No, ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle, ty norský, ty tak, no, ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou
1: maximálně,
0: za...
1: No. Ale zase přijedou a jsou tady i přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny. Ta tej starší, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďko 24. května se narodila, tej byl rok. No,
0: Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když
1: no,
0: tam máte rodinu, která se
1: krajina,
0: vás
1: no.
0: postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediný město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se. Jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak, která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta, no tady jsme od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Vilecka jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta mám ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní. A s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já tak, vám budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někdy se tam vydal. Stálo by to
1: jo,
0: za to.
1: Určitě, no, tak nám o tom to, no.
0: Třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe, zloučíme
1: děkuju
0: se.
1: Děkuju taky, mějte se hezky. Na shle.
0: Jarka Barboříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, můžu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
3: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej
4: pták.
3: Co jdeš do školy?
4: No. Jsem šel ze školy.
3: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo. Kolověžka, to poznáme, to
4: je jasný.
3: Motorka?
4: Pionýr.
3: Pionýr!
4: Vojna, ano.
3: Odezdáváš samopal?
4: Ne, vojna není kojná.
3: Jo, takhle.
4: Ano, takhle.
3: A? Gorilý samec?
4: Ano. Ano. Ano. Ano.
3: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
4: Já jsem se ženil čtyřikrát.
3: To je zkrátka, co?
1: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku, a nějaký políčko, nějaký záhumenek. A protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník, a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v horní cerekvi, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek

0: přechodu do Děčína a takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád a říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
1: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
2: Tak, vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
3: To je pro mě?
2: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
2: No, ty přece budeš učit naší ratolestce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
2: Co se stalo, Vašku?
3: Co by se stalo, mamela?
2: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
2: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
2: Co jsi mě sám poradil?
3: No, nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
2: Na co?
3: Že to prostě není možný,
2: aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
3: tvoje,
2: jo? A u mě to možný není, jo?
3: Já ti věřím.
2: No, ono to není možný.
3: Ne.
2: Ono to není možný. Co?
3: Vašičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
2: Nestalo se ti nic.
3: Akorát mám furt hlad.
1: Ano, Josef Dvořák jako

0: pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
1: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo, byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
2: Umíš zpívat z lístku?
3: Jak z lístku?
2: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
3: Já to nevím.
2: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
3: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově jako slabší.
2: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
3: Zkuš to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
2: Pojďme.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla. Proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet, ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představoval, že přijede poselství z Prahy, přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Hornice Rekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak. Já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu, že ho napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu. Vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Začala vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo. Na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně. Co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně. Mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty. Táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadech řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Podlily se krví oči po valené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zaslouží, abyste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama. Bytě.
5: Tak to ne. Na přeci mě jsem zavolal a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdyco sliboval. I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
4: Dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem se mlezla vůbec.
3: Ne.
5: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: Chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co když jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednici.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
8: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, co umím. To.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No hodilo by se, že jo. No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s tím.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznes, já kroužím, já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no, ha?
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. No teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Ja.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl za mnou službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu dobře rozumím. Kus? Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No, tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě, jo. Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
6: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co víme?
6: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
6: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak, pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každej. Co ta toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, ji říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
7: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, pamatuješ, jak jsi loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halby, nelhal.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho se zelenal.
6: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který na to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to potom hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, dokonal to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
8: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu pamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
8: Benco!
9: Kašli se na něho, teď je to grázl.
8: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodneme se jí.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie Postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no, jo, pak! No, pojď, a hop, já boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.

0: hlavně v těch mořích, tak poroučej, no.
1: No, poruč.
2: Nevzdám se, ty hlavná chobotnice. Nevzdám.
3: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
4: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
0: Fíku, co tam děláš?
5: Pravuju, povídá Fík.
0: Ty nevíš, co říkal tatínek?
5: Nevím.
0: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
5: No, na něčem se musím učit, ne?
0: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
5: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
5: Prosím, to je pes, ale umí mluvit. Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem vpusil jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tehdy jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zás vyvet. Zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.